texty Božího slova, kdy se soustředíme na to, kdy Pán Ježíš Kristus je u někoho doma. A mnohé věci tam jsou zaznamenané proto, aby jsme lépe pochopili, že Pán Ježíš Kristus nejenom sloužil na těch ulicích, na cestách, kdy procházel na loďce, kdekoliv byl. To přirozené prostředí, já věřím, že i my sami víme, když nad tím přemýšlíme, každý z nás máme z Boží milosti nějaký domov, kde můžeme říct, tady je moje postel, tady jsem doma, nebo aspoň minimálně v občance to máme, že toto je domov. A tak i dnes budeme společně přemýšlet nad takovým dalším setkáním se Pána Ježíše Krista nebo lidí s Pánem Ježíšem Kristem v jednom domově, u někoho doma. Otevřeme text Lukášova evangelia a budeme číst z 10. kapitoly ten 38. verš až ke konci kapitoly. Tedy ještě jednou opakuju Lukášovo evangelium, 10. kapitola a budeme číst od 38. verše. Stalo se, když šli dále, že vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plnou práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, dělá si starosti a znepokojuj se mnoha věcmi. Jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jinší nebude odňat. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za tvé slovo, které jsme mohli číst. A tak tě prosím o to, aby si nás v tuhle chvíli stišil a soustředil v bázni tvého slova, aby jsme mohli přijímat z tvé štědré ruky, tvého požehnání a skrze tvé slovo tebe a sami sebe více poznávat. Tak to tě oslavit a vyvýšit v Pánu Ježíši Kristu se modlíme. Amen. Je to zvláštní, ale je to naprosto typické, jestli jste si všimli, a kdybyste procházeli jednotlivými texty Lukášova evangelia, na více místech Lukáš čteme to, co jsme na začátku tohoto textu četli. A stalo se. Jinými slovy, po určitých událostech, jako by odděloval Lukáš, asi nejvíc má tohoto výrazu ve svým evangeliu oproti ostatním evangelistům, kdy posouvá ten děj dopředu. A stalo se toto. Pán Ježíš Kristus na své cestě přišel do jedné vesnice. Víte, na základě toho, že jsme četli o dvou ženách, sestrách, Marii, Martě, tak pochopitelně máme jiná evangelia, Janovo evangelium například. Víme, že Marta, Marie, dokonce jejich bratr, bydleli v jednom městě, Betánii. To je město, které není tak daleko od Jeruzaléma. A Pán Ježíš Kristus, který přišel konkrétně do Betánie, i když to v našem textu nemáme, ale z jiného evangelia my víme, že to je přesně tato vesnice. A když jsem mluvil o Lazarovi, tak pochopitelně samozřejmě hned nám vystane Lazar, vzkříšení Lazara, tak to čteme potom Janově evangelium 11. kapitole. A tam se právě dozvídáme i v tom evangeliu Janova 11. kapitole, že Pán Ježíš Kristus, a to vyjadřují ty, kdo viděli samotného Pána Ježíše Krista, když Lazar zemřel a Pán Ježíš přicházel, tak i zaplakal Pán Ježíš a to vyjádření, hle, Pán Ježíš Kristus, jak miloval tohoto muže Lazara. A můžeme říct, jak hle, jak miloval tuto celou rodinu. Jaký měl vztah mezi těmito, a my víme, že Marta, Marie a Lazar byli tři sourozenci. Jaký vztah úžasný měl Pán Ježíš Kristus s těmito třemi sourozenci. A dnes jsme četli, že ten jejich vzájemný vztah se musel nějakým způsobem prohlubovat, budovat. A věřím, že právě toto místo, kdy byl u nich doma, bylo jedno z částí těch míst tom společným časem, kdy oni rostli ve víře, kdy oni rostli v té důvěře v Pána Ježíše Krista, kdy mohli růst v tom poznávání, kým on je, že jim sloužil, že se jim dával poznávat jako
Pán, Mesiáš, že on je tím očekávaním Božím synem, na kterého čeká Boží lid. Tak v našem textu my jsme četli o dvou ženách, o dvou sestrách a naprosto odlišnými charaktery. Naprosto odlišnými postoji. S naprosto odlišným chováním, které se právě projevilo přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista u nich doma, v tom přirozeném prostředí. A tady konkrétně vidíme, jaké pořadí hodnot každá z těchto žen měla v tuto danou chvíli. A víte, já bych chtěl, aby jsme přemýšleli dnes, tak možná fiktivně, co bychom my činili, kdybychom dnes před obědem přišli domů, někdo by zazvonil, otevřeli bychom dveře svého bytu, možná domu, a fyzicky bychom přivítali Pána Ježíše Krista. Možná bychom byli zaskočeni. Nic nemám připravené. Nic nemám navařeno, nic nemám uklizeno. Teď jsem to je neočekávaná návštěva. A vůbec mi se to, teď se mi to vůbec nehodí. A nebo mám něco rozdělaného. Teď nemám na čas na to setkání. A nebo mám něco doma, co bys radši asi, Pane, nechtěl vidět. A věřím, že my máme určitě také v tom duchovním způsobu slova smyslu i my dnes mezi námi přítomného samotného Pána. V Božím lidu je tady zaslíbeno, pochopitelně. I my na tomto místě můžeme prožívat přítomnost Pána uprostřed nás, podle toho, jak nám to zaslíbil. Já jsem s vámi až do skonání tohoto světa. A tak vidíme tedy, že Pán Ježíš Kristus přichází do tohoto domu a setkává se. No tak zahleďme se na tuto první ženu, o které máme v našem textu mnohem více, než o té druhé ženě. Tedy ta první žena je Marta. Víte, byla to právě Marta, o které jsme četli, že Pán Ježíše Krista přijala do svého domu. Jestli to byl její dům, nejspíš. Byla, ale víme, tímto způsobem tou hostitelkou. Byla tou, která otevřela dům pro samotného Pána Ježíše Krista. Víte, v této souvislosti samozřejmě si musíme uvědomit, že Pán Ježíš Kristus na svých misijních cestách nechodil pouze sám. Ale v určitý čas chodilo vedle něj spolu s ním mnoho dalších učedníků a mnoho dalších žen. Proto taková návštěva Pána Ježíše Krista u někoho doma, to nebylo pouze o něm a možná dvou třech ostatních lidech, kteří z toho provázeli, ale šlo o větší skupinu lidí, se kterou ten hostitel musel pochopitelně počítat s tím pohoštěním, aby to bylo dostatečné. Proto například čteme v Lukáši 8. kapitole, že stalo se od prvního verše, že potom přicházeli z města, vesnice a hlásal, zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království a bylo s tím 12. A můžete si to spočítat. Některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů, nemocí, Marie zvaná Magdalská, od níž když vyšlo 7 démonů, Jana, žena Herodova správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně starali ze svých prostředků. Přibližný počet. Taková větší rodinná sešlost, je? Víc lidí na jednom místě. A s tím se muselo počítat. A přesto všechno jsme četli, že Marta měla otevřené srdce pro přijetí hostů do této společné domácnosti. I se svou sestrou. A proto lépe, věřím, chápeme to, co jsme četli v Lukáši v tom 40. verši, ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Marta nevidíme, že by si stěžovala na to, že by neměla nic doma, že najednou mnoho lidí pohostit. A taky nacházíme jako tu služebnici, která měla otevřené srdce pro tuto službu a tak hostila, obsluhovala tyto hosti doslova, pobíhala kolem, tak se to dá přeložit, to obsluhování, kolem svých hostů, který přišli. A víte, toto její chování není jediný místo, kde Boží slovo říká právě, že takto sloužila. Kdybychom otevřeli Janovi evangelium 12. kapitole,
Tak po vzkříšení Lazara, který Jan 11. kapitola, tak ve 12. kapitole na začátku čteme 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, opět, kde byl Lazar, ten, který zemřel, a jehož Ježíš probudil z mrtvých, připravili mu tam večeři. A tam čteme, Marta je obsluhovala. A Lazar byl jeden z těch, kteří s nimi stolovali. Opět, zase rodina setkání, bratr, sestra. A opět čteme o Martě, která je opět obsluhovala. Opět, samozřejmě tady čteme o večeři, ale uvědomme si, v tomto našem textu, Lukáše 10. kapitoly, Pán Ježíš Kristus pouze prochází. Se nechce zastavit, ale jenom pouze prochází. A přesto nacházíme opět Marta obsluhovala. Víte, když se zastavím, kolik takových žen i dnes v kontextu naší doby je takovým velikým požehnáním svým manželům, když se také rády jsou těmi, kteří obsluhují. Kteří slouží s tím otevřeným srdcem svých domovů, s tím pohostinstvím všem těm, kteří přichází, těm návštěvám. A když řeknu, to věřím, neplatí pouze o ženách, manželkách, ale kolik dívek, které pomáhají svým matkám, je takovou pomocí maminkám při té přípravě, když nějaký host přijde, nebo vůbec i běžně, když se pravidelně musí připravit to jídlo. Jako velkou pomocí jste svým maminkám a je to dobře. A ženy moc dobře ví, pakliže mají hostit pouze třeba jednoho, dva, anebo když by přišla třeba manžel, manželka na návštěvu, k ním někdo jiný, třeba i s dvoma dětma, anebo když by měl přijít třeba nějaký bratr, který má třeba i 6 dětí, že? A pohostit je třeba na týden, nebo na několik dnů, anebo jenom na oběd. Co to všechno znamená, co to obnáší, tato služba? Kolikrát, věřím, jsme i my sami to mohli vidět, a vy sami jste byli očitým svědkem, když jsme měli nějaký ten společný oběd, společné jídlo a bylo vidět tu důležitou službu vás, dívek, sester, a při obsluhování. Chvála Pánu za vás, za to ochotné srdce, které nehreptalo, ale na Boží slávu sloužíte. Samozřejmě to se nemusí týkat pouze té služby u stolu, protože i věřím muži můžou sloužit v tom smyslu, i diakonii, tedy v duchovní službě, ať už to je praktické, ale ono se to dá potom brát nejenom, že to patří jenom ženám, ale i obecně službě samotnému Bohu. Ale Marta právě proto, že byla v tuto chvíli celkem sama, tak jsme četli v tom 40. verši, přistoupila k němu, tedy k Pánu Ježíši Kristu, a řekla, Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou, řekni jí přece, ať mi pomůže. Tak Marta, která slouží tím darem, který má, obsluhuje Pána Ježíše Krista, Božího syna, a ty hosti tam jsou, ale ona je na to sama. Pane Ježíši, promluv mé sestře, aby mi tuto chvíli také pomohla. Vnímáme to v tomto slově, co všechno člověka dokáže znepokojit, té přítomnosti samotného Pána Ježíše Krista. My bychom si řekli, přítomnosti Pána Ježíše Krista nic nemůže znepokojit, že? Ale najednou je tam znepokojení. Martu znepokojilo to, když věci nebyly podle toho, jak si to představovala ona sama. Ona chtěla obsloužit. A řekli bychom, byl to hřích? Naprosto ne. Ale ona si uvědomila, já to nestíhám. Je to nad mé síly a nikdo se ke mně nepřidá. Dokonce ani má vlastní sestra. Má krev. Ale zkusme se zeptat, a co Bůh? Co jeho vůle v tuto chvíli? Jaká byla Boží představa o této ženě, Martě? Zkusme se ptát i obráceně. Znepokojuje se Bůh? Znepokojoval se Bůh, když hledí na nás a nejsme tam, kde máme být? Když v danou chvíli nečím je přesně to, co je jeho dobrá vůle? To už se možná málo kdy ptáme. Pane, neznepokojuje tě někdy něco v mém životě, když nejsem tam, kde mám být, nebo nedělám něco, co nemám dělat? A buďme, věřím, ještě více konkrétnější, co vše nás dokáže rozlušit, rozptýlit, a to klidně i během kázaného, vyučovaného slova. Když k nám Bůh promlouvá, když k nám Bůh chce promluvit něco konkrétního.
Nebo že by se to dělalo jenom mě, když poslouchám nějaké jiné kázání? Když člověk poslouchá vyučování Božího slova a najednou se přistihne, co budu vařit? Jak budu sloužit? Nebo si řekne člověk, jak budu zpívat? Jak to zahraju na tu kytaru? S kým se Božího slova a najednou se přistihne, co budu vařit? Jak budu sloužit? Nebo si řekne člověk, jak budu zpívat? Jak to zahraju na tu kytaru? S kým se mám setkat? Komu budu zvěstovat?

Známe to my sami, když najednou člověk je u Božího slova a zjistí, že sice tam sedí, ale v přítomné, ale myšlenkami je někde úplně jinde. A to nejsou věci, které jsou nepodstatné, nebo jsou to věci, které nemusí být zlé ze své podstaty. Ale v tu chvíli si možná uvědomíme, ale to jsou nedůležité věci. A nebo že bych to jenom já sám znal, kdy najednou chceme mít ten společný čas s Pánem od Božího slova otevřenýho. Čteme a najednou zjistíme, že jsme myšlenkami někde úplně jinde. Že se nesoustředíme. Nebo se mi to stává jenom mě samotnému. Vy to asi neznáte, vy jste požehnaní. Chvála Pánu za vás. Kolikrát se možná právě podobáme této ženě, když se možná pohledneme i na náš sbor, na Kristovu církev. Když hledíme na sbor, že se má činit nějaké boží dílo, že my víme, že se namáháme na božím díle a mnohdy je to tak, že najednou člověk si připadá přesně jako ta žena, ale nikoho vedle sebe nevidíme. My jsme nakonec na to úplně sami. Mnohdy člověk může v určitých chvílích připadat osamocen, že všechno to stojí pouze na něm. A víte, někdy, že je to realita. Já jsem někde slyšel takovou píseň, a věřím, že to znáte, z jedné pohádky, ale s trošku upravenou verzí. Ten umí to a ten zas tohle. A na těch pěti lidech stojí celý sbor. Vtipné, ale že je to někdy realita, víte? A mnohdy celá služba na těch pěti lidech stojí. A mnohdy je to tak, že takový služebník, když pak není, tak se pak nic nekoná. Tak pak všechno padá. Ale víte, tak to samozřejmě nemá být v Kristově těle. A pochopitelně my máme být a jsme nahraditelní. Ale nemá služba Bohu stát pouze na několika vyvolených lidech. A samozřejmě může to znít a být jako, a ať to zní, jako zahambení pro ty, kteří se nepodělí na ničem. Ať je to pro vás pozbuzením, abyste hledali, jakým způsobem můžete sloužit. A že takové církevní sbory jsou, že mnohdy lidé přicházejí pouze proto, aby se jim sloužilo. Služte mě samotnému. A obskakuj ty mě. Ale já sám nehnu ani prstem a budu jenom pouze kritizovat. I to se děje, žel. Ale to je právě že smutná realita, když pak jednotlivé údy těla neslouží, nespolupracují společně, vzájemně, harmonii, tak jak mají. A pak se není co divit, že jeden ve službě naprosto je strhán, jak se říká, jako závit, a druhý se pouze v pohodlně nechá vést. A přitom samozřejmě to tak nemá být. A je tady pochopitelně pak nebezpečí, že když jeden vytěžený a druhý se, to není ta vyváženost. Bůh dal v lidském těle tu vyváženost, aby všechny údy spolupracovaly. A pochopitelně je tady potom i určité nebezpečí, že když člověk jenom slouží, i ta služba samotná se může i tomu služebníku stát úskalím a samotná služba Bohu, Pánu Ježíši Kristu, může potom být i také poskvrněna pýchou a pocitem vlastní důležitosti, že beze mě to neexistuje. A to je zase druhý extrém a špatně. Mnozí, že se můžou i dnes círky podobat této ženě Martě, která si v určitém smyslu oprávněně asi stěžovala přímo Pánu Ježíši Kristu. Řekni mé sestře, ať mi pomůže, ať na to nejsem sama. A mnohdy možná některý takhle se můžeme modlit. Pane, ty víš, jako jsem na to sám. A když to já neudělám, tak to neudělá nikdo. A to je žel špatně. Ale víte, jak si za chvilku ukážeme, všechno má určitě svůj čas. Pojďme ale na tu druhou sestru, na Marii. O Marii čteme, že byla tedy sestrou Marty a Lazara. A minimálně z dnešního textu víme, že když Pán Ježíš Kristus s ním přišel, 39. verš, ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. Tak kdybychom otevřeli Janovi opět 12. kapitolu, tak tam čteme ve 3. kapitole
o stejné ženě, tu Marie,

0: vzala libru veľmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježišovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům, můžeme říct úplně tento stejný dům, se naplnil vůní tohoto oleje. A tady je to přesně ten kontext, kdy Jidáš, protože měl kasu, si stěžoval, proč ten drahý olej nebyl prodán a peníze dány chudým. Ale pán Ježíš říká, chudé budete mít vždycky sebou, mě však ne. A byla to přesně ona, tato Marie, která po smrti Lazara, když pán Ježíš Kristus přišel, opět Janovo evangelium 11. kapitole, jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, pane, kdyby zde byl, můj bratr by nezemřel. A tak Marie, o Marii čteme v písmu několikrát, minimálně tyto tři záznamy, že moc dobře znala nohy pána Ježíše Krista. Moc dobře znala nohy pána Ježíše Krista. A tady vidíme její pokoru, podajnost, postoj, který měla vůči svému mistru a pánu. Kdo dneska umyl, nebo kdo vůbec, dneska je to běžné, mít nohy, vůbec vlasama otřít, sklonit se k nohám. Jak to duchovní, tak to fyzické pokoření se před pánem, protože víme, kdo pán Ježíš Kristus je. A proto si musíme uvědomit, že nenáhodou čteme o pár veršů před tímto textem to slovo pána Ježíše Krista, který říká svým učedníkům, 10. kapitola, 23. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili. A slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. V tuto chvíli mají před sebou Božího syna Pána Ježíše Krista. A Marie seděla u nohou tohoto Mesiáše, tohoto Božího syna. Ona hleděla na jeho tvář. Ona slyšela vše, co bychom možná my možná dnes rádi slyšeli, že? My nemáme zaznamenané to, co Pán Ježíš Kristus tuto danou chvíli v tomto domě vyučoval. Nevíme. Ale ona to slyšela. My samozřejmě my nepotřebujeme ve finále hledat, co Pán Ježíš tu chvíli říkal. My to, co plně potřebujeme, nám je zaznamenáno dostatečně plně v Božím slově. Není potřeba a nesmíme nic přidávat navíc. Ale je úžasné, že ona měla tu milost hledět a slyšet, po čem toužili proroci, starozákoni. A vidět a spatřit. A ona to mohla vidět a slyšet na vlastní oči a uši. Víte, ono takovým letmým pohledem to může působit, že Marie byla nevšímavá k tomu, že je potřeba posloužit tuto chvíli a obsloužit Pána Ježíše Krista a všechny ty hosty v tomto domě. No to vypadá, jako kdyby byla záhalčivá, možná bychom řekli lína. Položila se tam k nohám Pána Ježíše Krista. A jako kdyby neměla vůbec zájem pomoct své sestře. Ale dajme pozor, ona si v tuto chvíli zvolila to, o co nepřijde. Co si vybrala? Sedět u nohou Pána Ježíše a naslouchat tomu všemu, co on říká. Vždyť proto i o několik veršů dále v 11. kapitole Lukáš 11.28 čteme, spíše jsou blahoslavení ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají. A tak tuto chvíli, jak pro Martu, tak pro Marii, bylo poslouchat Pána Ježíše Krista tím důležitějším. Víte, když nad tím přemýšlíme, o co se člověk mnohdy ochuzuje, když si žel v určitý čas postaví ten žebříček hodnot špatně. Mnohdy je to tak, že člověk pro to dobré opomine to nejlepší. A kvůli tomu, co je důležité, mu v jeho životě pak unikne to, co je mnohem, mnohem důležitější. Jak vidíme, je čas určitě sloužit, ale je také čas poslouchat, naslouchat, nechat se vyučovat. Je tedy čas být ve službě Hospodinu, být aktivní, činný, ale je také čas se zastavit, je čas přijímat, naslouchat Pánu, čerpat z něj, odložit veškerou tu aktivitu a být pouze u jeho nohou. Víte, když přemýšlíme na touto celou událostí, jaký byl vlastně cíl návštěvy Pána Ježíše Krista v tomto domě? Bylo jeho primárním účelem to, aby si nechal se obsloužit, aby se najedl, aby se napil, nebo proto, aby kázal, aby zvěstoval, aby vyučoval všechny ty, kteří k němu přicházeli a měli uši k slyšení. Vždyť, co čteme například v Markovi 10.45? Tam čteme, vždyť syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. A to platí o samotném hospodinu, že není závislý na tom, aby mu lidé sloužili. Jak to čteme ve Skutcích 17. kapitole, Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země. Nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nenechává nebo nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Bůh není závislý na té dané službě. A tady pán Ježíš Kristus samozřejmě cíleně určitě neříká, klidně to vše, čin Marto a sama se znič. Zůstan v tom sama, určitě ne. A také nesmíme vnímat to, že pán Ježíš kriticky říká Martě, že není potřeba vůbec sloužit Bohu. To také tady nečteme. Že by daná služba vůbec nebyla důležitá. Také bychom to špatně pochopili. Určitě ne. Ale v tuto danou chvíli jde o ten správný řebříček jejich hodnot. Jak u jedné, tak u té druhé ženy. Proto služba Bohu a Pánu Ježíši Kristu je určitě důležitá, ale musíme ji vždy brát v daném čase tak, aby nebránila tomu, co je mnohem, mnohem důležitější. A to důležitější v této chvíli bylo, jak to říká Pán Ježíš Kristus, naslouchat slovům jeho, protože on procházel ze vesnice do vesnice. Nevíme, jak dlouho tam byl, jak tam zůstal v tomto domě. Víte, a tak by to mělo být potom i v tom správném řebříčku hodnot i v církvi samotné. Vždyť proto je tady církev, Kristovo tělo. A každý z nás jsme tělem, údem Kristova těla. A proto máme jako tělo funkce, služby. A máme být tam, kde máme být. A proto je čas, kdy pochopitelně nasloucháme Božímu slovu. Jsme u nohou Pána Ježíše Krista. A pak společně činíme to, co činit máme na Boží slávu. A o tom je Kristovo tělo. Aby to nebylo tak, že jeden by se strhal a ostatní, aby se vezli. Ale naopak činíme to dílo společně. Boží dílo, vzájemně, tím, že je čas naslouchat, ale také čas činit, být aktivní. Víte, někdo by mohl dnes namítat, ale víš, bratře, ono se dá i sloužit, i zároveň poslouchat, ne? Známe to? V některých případech to je možné. Možná to znáte, kdy je určité činnosti, dneska je to moderní, dají se sluchátka, posloucháme kázání a přitom něco děláme, kdy nepotřebujeme zapojovat tolika svůj hlavu, taky to znám, že je mnoho činností, kdy nás to nemusí rušit, nějaká činnost v rukách, ale zároveň posloucháme vyučování Božího slova. Ale nevždy. Proto když čteme to v kontextu Marie oproti Martě, si vybrala lepší. A všechno mělo svůj čas. Ono je potom samozřejmě otázkou a zůstává tedy otázkou, kolik z toho, co Marie nohou Pána Ježíše Krista slyšela, co Martě právě v tom jejím zhonu pro tu starost, kterou tu danou chvíli prožívala, co všechno jí uniklo. To nevíme. Každopádně Pán Ježíš vydává svědectví, ona si zvolila lepší. V tu danou chvíli. Ona si vybrala na té příčce hodnot tu danou chvíli to lepší, o co nepřijde. Protože zkusme přemýšlet, na čím asi ta starostlivá obsluhující Marta přemýšlela, co bude dalším chodem, kde komu co dát. A slova Pána Ježíše Krista asi šly kolem, nevíme. Ale je to dost možný, když ženy to, věřím, moc dobře známe, když máme hlavu plnou něčeho, nějakého cíle, naplnit ty potřeby nebo udělat nějakou věc a všechno kolem jde, se vypíná, o co víc potom muži, kteří si dokážou soustředit pouze na jednu věc a všechno zbytek pryč. Když tedy, přestože je tady přítomen sám Pán Ježíš Kristus, všimněte si, který víme, že on přišel dát pokoj. Ne nepokoj, ale pokoj, který nemá svět. Přesto Marta, jsme četli, měla starost, úzkost, znepokojení. A přitom Pán Ježíš Kristus říkal i svým učedníkům, proto vám pravím, nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. Nebo kdo z vás dokáže úzkostlivou péči přidat k délce svého věku jediný loket? Nemůžete-li tedy ani o nejmenší, to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? A mnohdy se skutečně staráme víc o to nepodstatné a to podstatnější zanedbáváme. Člověk si skutečně dělá ty starosti, co bude jíst, co bude pít, jak se obleče. Ale Pán Ježíš říká, neboť o to všechno holivě usilují pohané. Vždyť vás nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. A proto právě v tomto rozhodnutí, jak jsme četli slova Pána Ježíše Krista, Marie si vybrala dobrý díl, jenž ji nebude odňat. A my víme, že to, co slyšela u nohou Pána Ježíše Krista z jeho úst, to ji určitě nebylo odňato. Proto byla právě u nich. Zkusme se zastavit v našich životech uvažování nad tím, co všechno nám brání v našem životě, co zabere čas natolik, že si mnohdy neuděláme ani chvíli, abychom naslouchali Bohu, abychom se stišili, usadili v té tichosti u jeho nohou a očekávali na něj. Co nám mnohdy brání? Ty starosti, ráno, zhon, hned, to, tam. Víte, práce na Božím díle, věřím, nikdy neskončí, dokud Pán nepřijde. Protože i, věřím, podobně i Martě to neskončilo po odchodu Pána Ježíše Krista, protože se musela opět starat o to všechno. Když odešel, zase opět možná uklízet a tak dále, připravovat na další dny a tak dále. A proto služba samotnému Bohu nikdy nebude končit, ale ani samotná služba Bohu nám nesmí bránit tomu, abychom naslouchali jeho slovu. Pro samotnou službu Bohu Pánu Ježíši Kristu totiž to nemůžeme přehlednout, že Bůh k nám chce v tu danou chvíli promluvit. Služba samotnému Pánu nemůže nás rozptýlit natolik, že pak nejsme schopni slyšet ani jeho hlas. A pak to je pochopitelně problém. Na stranu druhou nesmíme jenom zůstat v pozici. A to je už to nebezpečí, že člověk zůstane pouze v té pozici slyšení. Pouze slyšet. Pouze zůstat u jeho nohou. A pak to tam zůstane. Mě stačí slyšet a nehne mě to k ničemu. Je totiž sloužit, ale také nepodporuje ani lenost. Každý lidský život, věřím, že si uvědomujeme každý z nás, máme velice krátký. A jak to někdo řekl, nemáme čas ztrácet čas věcmi, které jsou pouze důležité. My bychom měli se soustředit své pohledy, svoji energii na to, co je tím nejdůležitějším. A to je v daný čas naslouchat Pánu Ježíši Kristu. To je v daný čas být u jeho nohou, poznávat jeho slovo, poznávat jeho hodnoty. A potom, když poznáváme, tak přichází ta proměna nás. Pak budeme konat, sloužit. A pak si nebudeme pochopitelně dělat starosti pro mnohé věci, jak to vidíme u této ženy, protože Bůh povolává další služebníky, aby jsme spolu pracovali na jeho díle. Pak na to pochopitelně nejsme sami. K tomu nás potom Pán vede, volá. Doufám, že i na příkladu těchto dvou žen jsme pochopili, co je tím Božím záměrem pro náš život. A věřím, že Boží duch nám osvětlil skrze slovo i ty naše životy, že nás bude proměňovat, abychom i my byli těmi, kteří v ten správný čas si volili to nejlepší podle Boží vůle. Náš život se totiž to skládá z mnohých důležitých věcí. Ano, důležitých věcí. Ale my jsme dnes vedení k tomu ne, abychom dělali pouze ty dobré věci, ale aby jsme dělali ty nejlepší podle jeho vůle. Abychom v dané chvíli byli těmi, kteří dokážou rozlišit, aby jsme to nejdůležitější, to méně důležité postavili na jinou nižší příčku. A to důležitější, aby jsme pozvedli. A proto je čas určitě sloužit. A je čas také naslouchat. Proto je čas práci zanechat a být u nohou Pána Ježíše Krista. Ale také čas sloužit tím darem, který nám Pán dal, tak, jak jsme v těle Kristově, kdy hlavou je On, aby jsme spolu sloužili jeden druhému a byli tam, kde nás Pán chce. A dnes tedy Pán požehná, pozbudí, potěší, ale možná i napomene tam, kde jsme viděli, že potřebujeme to jeho napomenutí. Ať On sám v našich životech přinese to dobré ovoce na jeho slávu. Amen.
1: Milí poslucháči, slovom nám poslúžil Peter Bača.

Milé sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa se říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá, jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

Milujte vroucne, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli. Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě. Živ je Hospodin, buď požehnána moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 11. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen. Drahý nebeský Otče, Pane Ježíši, chci ti poděkovat za celý uplynulý týden. Chci ti poděkovat za toto shromáždění. Chci ti poděkovat za to, že tě známe, že jsi náš spasitel. Předrahý Pane Bože, děkujeme ti, že se můžeme nazývat tvými dětmi a že můžeme v tebe věřit a v tebe doufat. Proto si vyprošuji pro požehnání, pro tuto bohoslužbu, pro tento výklad tvého žalmu. Dej, ať slova, která uslyšíme, ať tento výklad se dotýká našich srdcí. Ať Duch Svatý otvírá naše srdce a otvírá srdce všech těch dalších, kteří to uslyší, ať už na internetu, anebo od nás, až půjdeme někde po ulici, nebo až přijeme k nám domů. Ať dej, ať všichni lidé, kteří mohou, ať to slyší a ať se jich to dotýká. Prosím, otevři naše srdce a požehnej tomuto slovu. Za to ti moc děkuji, chválím a vyvyšuji tvoje přesvaté jméno. Amen.
3: Amen.

Vodí mě po stezkách spravedlnosti pro své jméno. To je místo, na které se dnes v této biblické hodině z tohoto žalmu společně zaměříme. Pokud si vzpomínáte, bratři a sestry, tak minule jsme se věnovali té první části, sice vodí mne po stezkách spravedlnosti. A dnes bych rád, kdybychom poznali váhu tohoto požehnaného dodatku, a sice dělá to pro své jméno. Víte, toto je velmi krásný dodatek. V dnešním světě se má za to, že to, co je k něčemu dodáno, co je pouhým dovětkem, tak není až tak důležité, protože to, co mělo být řečeno, bylo řečeno v té hlavní části zprávy. Ale víte, není tomu tak v Bibli. V Bibli totiž i to, co je řečeno na samotném konci, má stejnou váhu jako to, co bylo řečeno na začátku anebo na uprostřed věty či pasáže. Přeji si proto, aby nám i tento dovětek byl na požehnání. Každému, jak jsme tady, i každému z vás, kdo jste zvolili být s námi na internetu. I když v úvodu si dovolím říci, že nejednému pozornému čtenáři a vůbec posluchači Božího slova tento dovětek, promiňte mi ten výraz, moc nevoní. Můj dobrý pastýř mě vodí po stezkách spravedlnosti pro svoje jméno. Nikdy to možná nevoní ani nám, jak jsme tady dnes večer. A víte proč? Protože když vůbec to domýšlíte lidským rozumem, tak si říkáte, jak pro svoje jméno. A já jsem tady kdo? Víte, ďábel přichází a říká si, tak ty se tady honosíš tím svým dobrým pastýřem, svým pánem, on tě vodí po stezkách spravedlivých, ale nedělá to pro tebe. On to dělá kvůli sobě. Víte, a tady se v nás lidech něco začne bouřit. Když ten někdo, co dělá, dělá ne pro nás, ne kvůli nám, ale dělá to kvůli sobě. Zkuste to domyslet dnes, do jaké míry, když jste to četli, tak jste to chápali. Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro svoje jméno. Jinými slovy, kvůli sobě to dělá. David tady neříká, vodí mě po stezkách spravedlnosti pro moje jméno, kvůli mě. Neříká, on to dělá pro mé blaho, pro můj komfort, pro mé pohodlí. Ne, ne, ne, náš dobrý pastýř, bratři a sestry, toto nedělá, jak se nám někdy mylně zdá, v první řadě kvůli nám, on to dělá pro sebe. Tebe a mě vodí po stezkách spravedlnosti pro svoje jméno. Pro svoji slávu. Cítíte, jak se v nás tak trošku po lidsku to bouří? Proto nejednou jako ovečky Ježíše Krista bečíme a říkáme, jo, tak to proto jsem to a ono nedostal. Jo, kdyby to dělal kvůli mně, tak by vyslyšel moji modlitbu přesně, on by šel nad rámec mých přání. Ale protože to nedělá pro mě, protože to dělá pro sebe, tak právě proto mě od toho a od onoho jaksi odřízl. Proto nedošlo na moje přání. Protože on to dělá pro svoje blaho, pro svoji slávu. A jak jsem řekl, lidsky to zní divně, protože teď si představte, když jdeme za někým, chceme mu nějak pomoct, tak mu říkáme, já to pro tebe udělám. Říkáme to tak, že? Já to pro tebe udělám. A my máme radost, tak on to pro mě udělá. Já mu za to stojím. Já přece jenom on to pro mě chce udělat. A tak nás to jaksi pozvedne, že jsme jakoby těmi, kteří si to tak trošku zaslouží. Teď si představte, že byste přišli za tím dotyčným a řekli si, hele, já ti pomůžu, ale nedělám to kvůli tobě, nedělám to pro tebe. Já to dělám pro sebe. Tak si řekli, aha, takže on mi to udělá, pomůže mi. Zřejmě má nějaký skrytý úmysl, zřejmě chce mi z toho nějaký prospěch. Dělá to kvůli sobě. Já ti pomůžu, já ti tohle to udělám, ale pro sebe to dělám.
To znamená, doufám, že to nějak mi dáš znát. A já skutečně musím na základě tohoto slova jít v prvé řadě proti této lidské představě, proti představě i někdy nás, křesťanů, protože proti každé takovéhle představě jde David, když říká, můj pastýř mě vodí po cestě spravedlnosti pro svoje jméno. Jinými slovy, kvůli sobě, kvůli své slávě a kvůli své chvále. A my, kdo známe trošku písmo, věřím, že nám to není nic divného, protože v písmu v Izajáši 48. kapitole, v 11. verši, myslím, v loňské roce si to vytáhla mládež, pro verš pro rok, a tam je řečeno, kvůli sobě, pravý Hospodin, kvůli sobě samému to dělám. Všechno, co dělám pro tebe, dělám kvůli sobě. A cituji dál, což smí být i mé jméno znesvěcováno, já svou slávu nikomu nedám. A Izajáš 33:25 říká, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. Tvůj hřích ti odpustím kvůli sobě. A na tvé hříchy nevzpomenu právě z toho důvodu, že to dělám kvůli sobě. Jste schopni to pochopit? Bůh to dělá pro nás kvůli sobě. A my si říkáme, a co za to má? Co tím chce docílit? A tak bych rád, kdybychom po dnešní biblické se posunuli v tomto směru alespoň o kousek dopředu. Světský člověk by řekl, že jde o Boha, který je hamížný, snad až zaměřený na sebe, sobecký, lákomý, snad až zákeřný. Všechno, co dělá pro nás, tak dělá kvůli sobě. Jakoby člověk by řekl, aby se zviditelnil, aby z toho něco měl. Ale zkuste přemýšlet spolu se mnou, co Bůh má z toho, že nám odpustil hříchy. Co Bůh má z toho, že nás vytrhl z té jámy hříchu a bídy. Že všechno dělá kvůli sobě. A lidé si říkají však, on také z toho něco má, jsou nějaké výsledky, si z toho čerpá pro sebe. Jenomže, víte, ono to je, jak vidíte, trochu jinak. Autor 23. žalmu poznává tuto pravdu a taky doslova opěvuje. A tak bych si přál od každého z nás. Budeme se ptát dnes večer, co to znamená být veden po stezkách spravedlnosti jako ovečka tímto pastýřem pro to Boží jméno. Ne proto naše jméno, ale proto jeho jméno. Vnímejte, proto navěky požehnané jméno. To, že ne všichni k tomuto tajemství pronikli, to je důkazem toho, čeho jsme i v církvi nejednou svědky, protože víte, nejeden strnulý křesťan si jede ve svých kolejí, jako ta ovečka po vyšlapané pěšince, žije si ve své hlavosti, lhostejnosti vůči Božímu hlasu, a proto se budeme ptát, dá se o takovýchto ovečkách mluvit jako o Kristových ovečkách? Pán Ježíš, jak jistě všichni víme, vymezil velmi jasně tu naši cestu následování. Zdůraznil ve svém slově to, že následování jeho šlépějí znamená život, ať se nám to líbí nebo ne, podle přísné osobní disciplíny odříkání. Vezmi kříž a následuj mě, nepůjde to bez kříže. Jasně dává najevo, ne, nemyslí si ovečko, že půjdeš pěšinkou, kterou uznáš za vhodné. Ve chvíli, kdy dáš mě svůj život, ty půjdeš za mnou, ty budeš následovat moje stezky, protože to jsou spravedlivé stezky, i když se ti to tak nebude jevit. A právě toto mnoho lidí od následování pastýře i dnes odrazuje. Nevždy totiž ovečka dojde poznání, že pastýří vede po stezce spravedlnosti, kvůli sobě opravdu, spravedlivě. Protože kdyby řekl, dělám to kvůli tobě, tak bychom to možná neřešili. Ale někdy si říkáme, proč to Pán Bůh dělá pro sebe? Proč to dělá kvůli sobě? Co za to ze mě má? Neochuzuje mě o něco? Pán říká, já to dělám kvůli svému jménu. A tak se zastavme chviličku toho jména. Bratře, sestry, jaké to je jméno, kvůli kterému to dělá? Ve Skutcích 10:43 je řečeno, že jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něj věří. Pro jeho jméno. A Skutky 4:12, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, které by bylo zjeveno lidem, jimž bychom mohli být spaseni, než jméno Ježíš. A teď David říká, to jméno, to je to, kvůli komu Bůh se sklonil k nám. Co
Co tedy v Hospodinu viděl David? Když si představíte, jak dávné době to bylo. Ježíš Kristus nebyl na scéně. A David v něm vidí jméno, skrze které dosáhne spásy. To je úžasné. Jméno, v němž on jako jeho ovečka bude spasen. Na základě toho jména. A také jméno, které od té doby zastíní celé Davidovo já. Úplně všechno. Proto Pavel o mnoho později říká, já už nežiju. Ve finále vlastně to už nejsem já. Ale když mě se ujal Kristus a zachránil mě, spasil mě, tak Kristus žije ve mně. Galatským 2.20. Už to nejsem já. A Pavel pokračuje, já jako jeho ovečka žijí nyní život ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a sebe samého, mějte to svoje jméno, v němže spása, dal za mě. A já právě na to chci položit dnes důraz. Rád bych ono vedení pro Boží jméno vyjádřil několika takovými zásadami, které, když se jimi ovečka řídí, objevuje dnes a denně ty občerstvující pastvy a na nich ten nový přetékající život, duchovní zdraví, sílu a takové to svaté úzké obecenství s Ježíšem Kristem. Ano, on jako ovečka a se svým pastýřem. Ta první zásada je, že ve chvíli, kdy toto ovečka pochopí, tak se přestává točit, já jsem to nazval, přestává se točit kolem své osy. Víte, toto je velmi nebezpečné v životě každé ovečky. Myslím teď na nás ovečky Pána Ježíše Krista, tady patříme do stáda Pána Ježíše. Každý, ať si to přiznáváme nebo ne, máme tu nepříjemnou vlastnost ovce, v níž panuje zásada točit se pouze a jen kolem sebe. Budeme-li upřímní vůči sobě, je to v nás točit se kolem sebe. Už malé děti mají pocit, že rodiče toho a ono upřednostní. Hlídáme sebe a točíme se kolem sebe. Staráme se o sebe, aby my jsme nebyli nějak odstrčení a ochuzení o něco. Jenže víte, vedle té pasoucí se ovečky, která měla většinou sklopenou hlavu a hleděla si svýho a svojí trávy a hlídala si, aby další ovečka to nesebrala, tak vedle té ovečky vždycky je spoustu dalších oveček. Ano, můžeme někde vidět jednu ovečku za plotem, když ji mají někdo třeba jenom na okrasu, ale většinou, když vidíte ovce, tak jsou ve stádu. A ta jedna ovečka, která má tu sklopenou hlavu a pase se, tak vedle sebe má spoustu dalších svých sester a bratrů. Když si představíte sebe ve stádu Pána Ježíše Krista v tom Kristovém stádci, tak si musíme uvědomit, že my taky máme vedle sebe toho a onoho a tu a zase onu. Otázka je, jak reagujeme. Vedle nás křesťanů jsou i další křesťané. Častokrát, budeme-li upřímní, si musíme přiznat, že k Pánu přicházíme většinou pouze s tím, aby se všechno točilo kolem nás. Vidíme sebe, pak sebe a následně někdy zase sebe. A určitě jsme pro Pána vzácní a drazí, však proto položil za náš život. Ale zároveň víme, že vedle nás jsou další. Ale my, když přicházíme k Pánu, vidíme prostě sebe, vidíme svoje potřeby a tak, jako tyto ovečky, se točíme kolem své osy najednou. A někdy celá léta. Vždyť, buďme upřímní, kdo by potřeboval toho a onoho více než já? A teď každý stan, dejme svoje jméno. Kdo by to potřeboval víc než já? Ten toho má dost. A dětem, když řekneme, ale my musíme dát také i sourozencům, tak oni vám řeknou, ale on má. A on má víc. Každý chceme nějak tu svoji hromádku přihrnout k sobě. Jako ovečka, která si chce tu trávu spást pro sebe. Ve chvíli, kdy ale pochopíme, že Bůh nás vodí po svých cestách, spravedlivých cestách, to znamená ve chvíli, kdy vím, že Bůh mě vede a ví, proč tudy, a ví, proč já tady mám zrovna méně tráví, než ta ovečka vedle mě,
Ve chvíli, kdy toto pochopíme, že Bůh to dělá pro svoje jméno, víte, v tu chvíli musí jít stranou všechno to moje, to naše. Římanům 8:7 říká, že soustředění na sebe, a že to známe, jak je to, je Bohu nepřátelské. Zkusme to domyslet. Ovečka, která se soustředí pouze na sebe, tak Bohu to je nepřátelské. Můžeme říct, Bůh to nenávidí. Když se soustředím jenom na sebe, abych já tady měl, co potřebuju, aby kolem mě to bylo všechno pěkný, a ten druhý, Bůh to nenávidí. A teď poslouchejte, cituji dál. Neboť se nechce ani nemůže takový člověk podřídit Božímu zákonu, neboli Boží vůli v tomto směru. Takže první místo musí v životě jeho ovečky patřit jemu. Jak říkal Pavel, už ne já, ale Kristus. My tohle slovo většinou známe z paměti, ale zkuste si ho připustit a říci si, budu teď žít podle něj. Ono to je strašně těžké. Už nežiju já, žije teď on. On mě vede po cestách spravedlnosti, jenomže co to je za spravedlnost, když ten a ona je na tom lépe a je zdravější a tak dále a tak dále. A Pán Ježíš, když byl na tomhle světě, tak jednému ze zákonníků Lukášově evangeliu v 10. kapitole 25. verši položil otázku, co je psáno v zákoně v tomto směru, jak to tam čteš? Ohledně přístupu člověka k Hospodinu a tak. A on mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého. Pojďme si to říct, kdo to tak víte. Z celého srdce, celou svou duši, celou svou silou a mysli a svého blížního jako sám sebe. A teď si podívejte, co jsme právě řekli. Miluj Boha úplně ze všeho, dej do toho maximum všechno, co můžeš, celou svou duši, srdce, sílu, mysl a pak toho vedle sebe, úplně stejně jako sebe. To je zvláštní. Ovečka Ježíše Krista ve stádu v něm se nachází. Ve chvíli, kdy toto přijme, se musí přestat točit kolem té své osičky. Ale je vedená po stezkách spravedlnosti. Proto Boží jméno. A proto dokáže milovat celým srdcem svého Boha a následně i tu ovečku, která se pase vedle ní a víte, tam strčí vždycky tu hlavičku a tam mi to hezky utrhne. Už se netočí pouze kolem sebe, ale kolem svého Pána a tudíž kolem svého blížního. Znamená to, že jsme pochopili, co pro nás Pán Ježíš udělal a že to samé chce udělat i pro toho mého blížního. Jak jsem říkal tady nedávno, téměř každý křesťan, úplně každý křesťan, zná Jan 3:16, úplně známe všichni, Bůh tak miloval svět a tak dále, ale už méně známe 1. Jana 3:16, kde je řečeno, potom jsme poznali lásku, že on za nás duši položil a proto jsme my povinni za naše bratry duše klásti. Kristus to udělal za nás, pro nás a teď to stejné chce, aby my jsme udělali pro své bratry. Ovcím, jak ale víte, se to moc nechce dělat. A David to věděl, každá ovečka, kterou pásl, si ráda hleděla svého. Pastýř je ale vodil, jak sám uznal za vhodné, i když se jim to nelíbilo. Protože on věděl, co je pro ně nejlepší. Žel, nejednou já nemluvě o těch, kteří nepatří Kristu, už ani neví, jak se podle těchto měřítek žije. Někdy nevíme, co to vůbec znamená, abychom byli přesně takovými ovečkami. Jakmile však objevíme radost, kterou služba druhým s sebou nese, pak teprve pochopíme výsadu být vedena pastvu pro Boží jméno. Ne pro to svoje, ale pro jeho jméno. A co myslíte, kdy to je pro nás lepší? Kdyby nás vedl náš Bůh kvůli nám, anebo že nás vede kvůli sobě? Kdyby to dělal kvůli nám, bylo by to lepší, nebo je to lepší, když to dělá kvůli sobě? Jestli řeknete, no tak, jestli to dělá kvůli sobě a je to v písmu, no tak co můžu já říct? Ale víte, zkuste o tom přemýšlet. Kdyby to dělal kvůli nám a dělal to opravdu podle našich zásluh, jak si tak někdy myslíme, kolik bychom toho dostali?
A co bychom dostali? Když tohle dělá kvůli sobě. Víte, tak nebere ohled na to, jestli jsem to zasloužil, anebo jestli jsem proto něco v tom udělal a tak dále. Budeme dál. Druhá zásada. Ovečka, která toto pochopí, přestává být tvrdohlava. Ano, ve chvíli, kdy ovečka pochopí to úžasné tajemství tohoto vedení pro Boží jméno, tak z řad těch tvrdohlavých nutně musí vyjít. Je ochotná vyjít z řad těch umíněných, těch svéhlavých, kteří si jdou po své pěšince a klidně třeba sama ta ovečka zůstane stát na straně poslušných. Jistě víte, že ovce je stádovou bytostí. Jednoduše ve stádu je nejlépe a tam totiž nemusí řešit to, zda ono, ona jde za ostatními. A když všichni jdou tvrdohlavě kupředu, tak ona jde za nimi, někdy neřeší ani proč. A jak víte, v církvi to častokrát není jiné. Je nám přirozené jít spolu a někdy ani neřešit to, co tam vepředu se děje. Víte, někdy mě tak i trápí, když mluvím s některými křesťany a oni vůbec neví, co tam na tom jednání bylo, nebo o čem to bylo, protože někdy ani nemají potřebu přicházet, však tam jsou ti zvolení, oni to nějak vedou a my jsme jaksi součástí, my jsme tam členy a jako co, to nějak ovečky nezajímá. Oni jdou prostě za těmi vepředu a někdy si vymluváme, tak já jsem tou poslušnou ovečkou. A myslíme si, jako, že když nám je to jaksi jedno, ale nemělo by nám to být jedno. Patřit do stáda Ježíše Krista neznamená se držet někde zpátky. Víte, že ty ovečky, které zůstaly zpátky, někde vzadu, ty byly ve velkém nebezpečí. Když ale pochopíme, že pastýř nás vede po svých cestách pro svoje jméno, pak jde stranou všechno to, co nás někdy drží na okraji. Jde stranou naše svéhlavost, jde stranou tvrdohlavost a to jsou se další věci, které drží některé věřící stranou, protože když to tak není, jak to chci, no tak radši jsem vzadu a vyčkám si na můj čas, až já budu někdy vepředu a tak. Opět, myslím, není to zdravé a není to dobré. Jsou chvíle, kdy, i kdyby všichni odmítli to či ono, když by všichni odmítli nes ten kříž, tahle ovečka přestává být tvrdohlava a ona ho od Krista bere. I kdyby všichni odmítli jít po cestě poslušnosti a následovali pastýře, tahle ovečka půjde za pastýřem. I kdyby celé stádo šlo tímhle směrem, ovečka půjde za pastýřem. Protože ona ví, že to je o něm. Že to není o ní. Že to není o stádu jako takovém, ale že to je o tom, který je vede. O jeho jménu, o jeho slávě, o jeho chvále a taky o jeho velikosti. Zná jeho význam. A teď buďme upřímní, není to nádherné být v řadách těch poslušných, osvobozených od tvrdohlavosti? Není to nádherné v této společnosti nést břemena toho druhého a trpět s nimi, kteří trpí, jako Kristus trpěl za nás? Půjdeme k třetí zásadě. Ovečka, která toto pochopí, se vzdává práv ve prospěch druhých. Víte, ovce málo kdy se nechá odehnat od trávy, kterou právě našla a někdy o ní neváha bojovat, to už jsme si tady řekli v minulých biblických. A postavíme-li se na její místo, my dnešní věřící, vidíme, jak často jsme právě té ovci podobní. To je moje tráva. Jenomže ve chvíli, kdy čteme, že nás pastýř vodí po stezkách spravedlivých kvůli sobě, pro svoje jméno, tak slyšíme jasně ta slova, nebo jasněji ta slova z Lukáše 9:23, zatří sám sebe. Dřív než vezmeš ten kříž, který se ti samozřejmě nebude chtít vzít, protože budem těžší než tvýho souseda, bratra a sestry, předtím zapři sebe, jinak ho nevezmeš. Protože to není o tobě, bratře, není to o mně, je to o něm. Není to o mém díle, není to o mé slávě, je to o jeho díle, je to o jeho slávě a víme, že to není vůbec jednoduché, vůbec. A snad ani přirozené pro člověka žijící na této zemi. Jenomže my nemáme přece už tu lidskou přirozenost, nebo neměli bychom mít. Pavel říká, to už nežiju já, nehledejte ve mně Pavla. Člověka, hledejte ve mně Krista. Protože z lidské síly to nedáme, to nemůžete dát z lidské síly. Když budete pozorní na své chování i doma, v teplém obyváku nebo v kuchyni, tak udělejte si takovou. Já říkám podle sebe, já jsem si tadyhle tu
práci trošičku dal a nějak se mi to nedaří. Zkuste si to také vyzkoušet, klidně, když jste doma a tak. Zkuste si zjistit, do jaké míry si prosazujete sebe. Jsou tam vedle vás vaše děti, je tam vedle vás vaše manželka, muži nebo váš manžel. Zkuste si někdy dát tu práci a zjistit, jak se častokrát prosazujeme sami sebe. Říkáme, jsme rodina, ale jsem tam já. Každý se dožadujeme nějak svých práv. Prostě takový to místo na slunci. Takový máme vždycky, jako jsme stlačeni. Jak už jsem řekl před chvíli, už malé děti mají pocit, že ten druhý má víc než oni. A to můžou být někdy dvojčata a však víte, maminka jim koupí stejné šatičky a úplně všechno stejné. Ty byste aspoň závidě neměli. Chápu, že když má některá červené, některá modré, tak že můžou se nějak cítit, že jsou odstrčení, ale když mají úplně všechno stejné, přece jenom, když se rozlomí čokoláda, tak vždycky ta jedna, já nevím, tam má kousíček takovej navíc. A už se cítíme, že nám to někdo sebral. Stejně tak ve stádu Kristových oveček. Nejenom máme pocit, že ta ona byla prostě upřednostněna. Trošičku, o trošku aspoň. Každý se dožadujeme i v církvi svých práv. Nikdo nechce ani v Kristově církvi hrát takzvané druhé housle. A když už tedy, ne každý má tu odvahu se nějak tak prodrat dopředu, i když už tedy ty druhé housle nafasujeme, nabýváme pocitu, že jsme podceňováni, snad i zneužíváni pro méně cennější službu, než máte na onem. Ale bratři a sestry, Ježíš nás se osvobodí, tento pastýř, od tohoto pocitu, přesně jako osvobodil Davida. David vyznává, pro svoje jméno Hospodine mne vodíš. Pro svoje jméno. Všechno, co mi dáváš, co mi svěřuješ, to děláš kvůli sobě. Ne, aby si mě teď tady někde vyzvedl, abych já se teď tady blýsknu. Děláš to kvůli sobě. A i když dělám to, čeho si nikdo nevšimne v církvi Kristově, ty to děláš kvůli sobě. Ty to hodnotíš úplně jinak. A víte, na této cestě skutečně prožíváme nádherné vysvobození od svého já. Tady nutně padají pouta pýchy a ovečky Ježíše Krista se stávají téměř nezranitelnými. Protože každý, kdo se přestal pokládat za důležitého v Kristově církvi, ten je obrněn proti urážkám, proti potupě, proti všemu, co přichází. A já věřím, že na tom chceme pracovat a budeme pracovat. A jistě víte, že právě takovýto křesťané vyzařují na cestě víry doslova přitažlivou trpělivosti a radosti, kterou někdy nemáme. A tak zkusme se po dnešním nikním připojit. Za čtvrté chci připomenout, že ovečka, která toto pochopí, na sebe už nijak nepoutá pozornost. Sama od sebe. Nechá to na tom, kdo ji vede. Vyjádřeno slovníkem pastýře, taková ovečka se vzdává role vůdčího berana. Jestli jste uslyšeli podobné řečení, vzdal se role vůdčího berana. Co to znamená, myslím, víme každý. Nikomu z nás oveček Ježíše Krista se totiž nevyhýba. Nepřítel ďábel právě skrze toto dělá v církvi Kristově velké neplechy. A taky z klidných oveček někdy se vyklube beran, který bojuje o přední místo. A prosazení svých názorů a tak dále. Přece nebudu tam, kdo si prohlásil, koncovým světlem. No řekněte, přece byste nechtěli být koncovým světlem. V Kristově církvi, nebo jo? Otázka teď zůstává, co je méně důležité. Vezmeme si u auta. To světlo vepředu, anebo to vzadu? Řidiči, co je důležitější, to vepředu nebo vzadu? To vzadu, říká. Víte, musel se nad tím přemýšlet. Co je důležitější? To vepředu, anebo to, co svítí za mnou? Víte, bez toho vepředu byste narazil do překážky před vámi, ale bez toho vzadu by, myslím, dřív někdo narazil do vás.
Takže které je důležitější? Jak vidíte, obě dvě. Ale nevím, proč nechceme někdy být tím vzadu. V Rumunsku se říkalo, páté kolo, úvozu seš tam. Se divím ještě, že tam seš. Pátým kolem. Co myslíte, to páté u vašeho vozu je důležité? To pochopíte až ve chvíli, kdy na dálnici zjistíte, že to jedno je pichlé, to čtvrté. Taky jsem si to zažil. Teprve budete děkovat, děkovat za rezervu, kterou jste neviděl možná 10 let. Ani jste se nepodívali, jestli vůbec ji máte nahuštěno. Jak je důležité. I to páté kolo. A víte, taková ta ovečka, když ví, že je vedená po cestách spravedlnosti pro Boží jméno, ta nijak nepoutá na sebe pozornost. A teď si představte, rezerva někdy opravdu ani nepoužijete někdy, kolik máte auto. Nepoutá na sebe pozornost, nekřičí, a co já tady, já jsem se nezatočil ani jednou. Vyměnil si x nových gum a co já? Co já? Jak požehnané, když dokážeme my, ovečky Kristovi, nepoutat na sebe pozornost svědomím, že to je všechno, co Bůh dělá, spravedlivé a kvůli němu a pro něho. Chápeme to požehnání ve slově, pro své jméno mě vedeš po svých cestách. A tak, drazí moji, dejme se vysvobodit našim pastýřem od veškeré touhy po sebeuplatnění. Protože to je věcí našeho pastýře, jestliže nás dá na přední nápravu nebo dozadu, anebo nás nechá jako rezervu. To je jeho věc. On ví, které ovečce má dát zvonec, aby šla vepředu. A kterého má sundat a nechat, aby šla vzadu. Většinou ta s tím zvoncem jde vepředu. A všichni jdou za ní. Nechme, drazí moji, takzvanou seberealizaci na Pánu. On pro své jméno ví, kdy mě upřednostnit a kdy mě odsunout takzvaně od válu. A kdy opět dát tam a on, ona, toho a ono. On pro své jméno ví, kdy to má udělat. Kdo si řekl, že to pravé odpočinutí v Bohu znamená konec štvaní a honby za vlastním prospěchem. I v Božím lidu. A jistě to je pravda. Pravé odpočinutí v Bohu znamená konec štvaní a honby za tím svým vlastním prospěchem. Každá Kristova ovečka, která svůj život se všemi svými problémy jednou vloží do rukou svého pastýře, ta, která mu předá vedení, ta okouší každý den na čerstvých pastvinách to pravé odpočinutí a má dost času a síly pro službu tě vedle sebe, protože se přestává zaobírat sebou. A každý víte, kolik energie a někdy nervů dáme na to, že abych já byl v tom a onom tak nějak užitečnější. Nechme to na Pánu. Bůh ví, kam kdy nás postavit. A chci končit pátou myšlenkou. Ovečka všechno přijímá, taková to ovečka, která to pochopí, všechno vděčně z ruky svého pastýře. Víte, bylo vidět krásně, jak pastýř občas sem tam, ať už cestou na pastvu, nebo klidně během dne na pastě, občas otevřel tu svoji brašnu, tu pastýřskou torbu a podal to některé ovečce. Měl tam nějaký pavlsky a občas některé ovečce něco dal. Samozřejmě přiběhli další, ale dočkali se, jak pastýř zase tu brašnu zavřel a šel dál. Co myslíte, proč to dal jenom ty některý? To jenom on. To jenom on, proč to dal jenom ty některé. Proč ty další to nedal? Tu další třeba jenom pohladil a říká, běž. Jenom on věděl, proč to udělal. A tak kolikrát se ptal bratře a sestra, kolikrát jsem si já ptal, někdy na modlitbě, pane, a co já? Co já, pane? Ten nedostal, tam ten má, tohle, podívej, a co já? Proč mě v tom a onom si takhle nějak? Ovečka, která toto pochopí, tak slyší to slovo pro své jméno. To dělám kvůli sobě. Já jsem tě o nic neobral. Bratře a sestry, kolikrát jsme toto takto přijímali z vděčnosti. Tak mám radost, že tahle ovečka dostal a já ne. Jde vám za to děkovat? Jde vám to? Nemocné. Proč on ano a já ne? Proč on toto a pouze já pouze ono? Ovečka, která toto přijme, si je vědomá, že pastýř je vede po cestách spravedlnosti pro svoje jméno. Ta na svůj osud nereptá. Ta se už neptá, proč?
Ale ta se ptá spíše, k čemu, pane? K čemu mi je to dobré? Že si toto dal jemu a mě ne, k čemu mi je to dobré? Víte, i tím, že nám Bůh nikdy něco nedá, tak je to pro nás tež dobré. Ten, kdo dostane, tak je to pro něj dobré. Já, když nedostanu někdy, tak je to pro mě taky dobré. Je pravda, že člověk už je takový, že pátrá po příčině toho, co ho potkalo, hledáme viníka, ztrácíme, je to dobré. Víte, i tím, že nám Bůh nikdy něco nedá, tak je to pro nás tež dobré. Ten, kdo dostane, tak je to pro něj dobré. Já, když nedostanu někdy, tak je to pro mě taky dobré. Je pravda, že člověk už je takový, že pátrá po příčině toho, co ho potkalo, hledáme viníka, ztrácíme smysl, ale pro cíl Božích cest.

tom i v ono. Kdo ale pronikne k tomuhle tajemství, že Pán to dělá pro svoje jméno, ten svůj život svěřuje do rukou pastýře z vděčnosti a přijímá i všechno to zlé jako něco, co Bůh chce. Bere to jako součást lásky plného Božího plánu se svým životem. To je obraz ovečky, která už vešla na této zemi do Božího království. Víte, že Pán jí řekl, království Boží už je mezi vámi. Vy nemusíte tam a onde, ono už je tady. Přišlo. A tam, když proniknete, nacházíme ten hluboký vnitřní pokoj, klid a sílu za všech okolností. Řekl jsem, že to poslední, ale dovolte mi, abych přidal ještě jedno. Ovečka, která toto pozná, ta se vzdá i vlastních cílů. Jak jsem řekl před chvíli, my jsme vedení k cíli. A my si někdy stanovíme svoje cíle. Chceme, aby toto ono mělo tento cíl. Ale ovečka, která toto pochopí, ta se vzdává vlastních cílů. Ta nechává, aby cíl určil on. Víte, je to stav, kdy krok za krokem jednoduše plníme to, co chce po nás náš pastýř. Jak jistě víte, Pán Ježíš velmi dbal na to, aby lidé věděli, že on nečiní nic z vlastní iniciativy. Ale že to všechno dělá, protože mu to nařídil jeho otec, který v něm přebývá. Já si říkám, já to nedělám sám od sebe, ale mám to od svého otce. A tohle očekává od nás, svých oveček, který jsme ve stádu Ježíšové církve. Je to taková absolutní poslušnost i v otázce stanovení cíle. Činit jenom to, co chce pastýř, jdu za ním tak, jak chce on, kam chce on, mluvím, jak chce on, jednám a reaguji jako on, protože on mě pověřil a je to k jeho ctí, je to k jeho slávě. Pronikáme k tomuhle tajemství úžasnému? Žalmista k němu pronikl ve 115. verši, 115. žalmu v prvním verši říká, ne nás, Hospodine, ne nás, aby bylo jasné. Ale svoje jméno oslav. Bože, prosím tě, ať nevynikám, svoje jméno. A cituji dál, pro své milosrdenství a pro svoji věrnost. Slyšíte to? Ne nás, ale svoje jméno kvůli sobě. To znamená, nedělám si už o jeho vůli své představy, kotvím ale v Božím slově, očekávám na jeho rozhodnutí, na jeho cíl. A jistě se v závěru zhodneme na tom, že Boží vůli v každém ohledu je to, abychom se dostali dopředu, abychom se dostali k cíli, abychom dorostli ty duchovní výšky a byli na jeho vinici užitečnější. Žel, někteří lidé si myslí, že nároky tohoto pastýře vedle toho, že jsou sobecké pro své jméno, že to dělá, jsou vlastně taky příliš vysoké a vlastně až neproveditelné. A je pravda, že kdyby to záleželo na mě a na vás, tak přesně tomu takhle by bylo. Ale ono to nikdy na nás nezáleželo a nezáleží. Filipským 2.13 říká, neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že činíte, že chcete i činíte, co se jemu líbí. Je to Bůh, který to ve vás způsobí, že to chcete a děláte. Jenom, co se jemu líbí. Ano, a cituji dál, všechno proto dělejte bez reptání a bez pochybování. Vlastnost oveček častokrát. Pochybujeme, že to je dobré pro nás a následně reptáme, že Bůh nás jaksi ochuzuje. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, protože to Bůh, který vás působí a vy děláte to, co se jemu líbí. Není to o vás. Ano, o nás vede pro svoje jméno. A tak přeji každému z nás, bratře, sestry, jsme tady, i vám, milí posluchači. Přeji vám všem požehnanou cestu za Pánem Ježíšem Kristem, za tím naším pastýřem. Amen.

Vyslechli jste si 11. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás ve stejném vysílacím čase zveme k poslechu další části.

smím žít každý svůj den před tvou tváří a v srdci svém. Smím slyšet tvůj hlas tichý,

Nechtělo se starci mluvit a nikde co poslouchat. Měl plnou hlavu a plné srdce Lesinovy historie. Velmi ho litoval. A už se nedivil, že třeba tak mladý hleděl na svět, jako kdyby ho v něm nic netěšilo. Vždyť ho ani nemělo co těšit, chudáka. Proto tedy vždy, kdykoliv šel domů, vracel se takový smutný. To nešťastné pití, co už na světě natropilo. A nešťastný, nešťastný Lesina. Byl ještě mladý, jak ten život jenom přežije. Lesina odjel na čas domů a Pavlík, protože byla neděle, šel do sluneční krajiny. Ale udělal to dnes tak, jako to dělají velcí lidé, když ztratí trpělivost, začnou číst knihu od konce, podívají se jednou sem, jednou tam. Vždyť vymlouval se Pavlík sám sobě, opírá je o lokty, podušky, i složil bradu do dlaní. Se strýčkama s dědečkem přečteme celou knihu. Já se jenom podívám na konec, já bych rád věděl, jestli je tam něco pěkného. A četla. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí strunu Božího a Beránkova. Uprostřed pak na jeho náměstí z obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce na každý měsíc, vydávající nové ovoce. A listí sloužilo k zdraví národů. Nic zlořečeného tam víc nebude, ale trůn Boží a Beránku bude v něm. A služebníci jeho mu budou sloužit. Jeho tvář budou vidět a jméno jeho bude na jejich čelech. Četl Pavlík a na chvíli přestal. To bylo něco krásného. Malé srdéčko cítilo, že tu už je popsaná ta pravá sluneční krajina. Byl tam v ní veliký potok a tekl z Božího a Beránkova trůnu. A že tam byly stromy, které kvetly a rodily. A cože to je, že tam už nic zlořečeného nebude? To snad tam nikdo nebude. Kdo zlořečí? A teď se lekl. No jo, ale to musím říct sousedům, aby s tím přestali. To pána Ježíše určitě mrzí, že je musí poslouchat. Na tož, aby si je tam bral. A tady je napsáno, že on má služebníky. Však já bych mu taky už něčím posloužil, kdyby si mě vzal do služby. No ale někdy se mi nechce vstávat, i když vím, že bych měl dědečkovi přinést vodu. Najednou se mi nechce dřevo nosit. Radši bych šel se psem někam do hora. Pane Ježíši, odpusť mi to a nezlob se, že jsem dědečkovi nesloužil lépe. Já už ho budu jinak obsluhovat, abych se naučil a aby si mě, až přijdu do té tvé sluneční krajiny, vzal mezi svoje služebníky. Velice rád bych přišel jednou až k tomu tvému trůnu, víš?

Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž v noci Hospodin přikáže milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, příbytku tvému. A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu zdávat chválu. Bože, můj Bože,

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

David se modlil, ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám. Žalm 16.1. Hebrejské slovo, které David používá pro ostříhej nebo zachovej v tomto verši, je přeplněné významem. V podstatě říká, postav kolem mě plot zeď z ochranného trní, střež mě a uchovej mě, pozoruj každý můj pohyb, všechna moje vcházení i vycházení. David plně věřil, že Bůh ochraňuje spravedlivého. A písmo říká, že David měl pomoc a ochranu na všech svých cestách. Tento požehnaný muž řekl, hle, nedříme, ovšem nespí ten, který ostříhá Izraele. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebude býti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. Žalm 121:4-7. V této pasáži se opět objevuje stejné hebrejské slovo zachovej. Zase tu David mluví o božím božském plotu nadpřirozené ochranné zdi. Ujišťuje nás, že Bůh z tebe nespouští své oko, ať jdeš kamkoliv. Skutečně, Pán je s námi na všech místech, v práci, v církvi, během našeho nakupování. Je s námi v našich autech, v autobusech, v metru. A po celou tu dobu, říká David, nás Bůh ochraňuje před zlým. Chrání nás před zloději, gengy, vrahy, násilníky a teroristy. Ochraňuje nás před antraxem, neštovicemi, každým myslitelným zárodkem konfliktu. Stručně řečeno, Bůh má pokrytý každý bod. Zaslíbil, že zmaří každou možnou zbraň sformovanou proti jeho dětem. Možná si v posledních týdnech dělal starosti ohledně překvapujících teroristických útoků nebo rozšíření smrtelné nemoci. Boží slovo nám dává spolehlivé zaslíbení i pro tyto případy. Vysvoboď mne, Hospodine, od člověka zlého a od muže ukrutného ostříhej mne, kteří myslí zlé věci v srdci a na každý den sbírají se k válce. Naostřuji jazyk svůj jako had, jed lítého hada jest vertech jejich. Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže ukrutného zachovej mne, kteří myslí podraziti nohy mé. Nastražili pyšní na mne osidlo a lana, roztáhli pasti u cesty a léčky své mi položili. Nedávej, Hospodine, bezbožnému, čehož žádostiv jest, ani předsevzetí zlého vykonatí jemu nedopouštěj, aby se nepovýšil. Vůdce těch, jenž obkličují mne, nepravost rtů jejich ať přikryje. Padej na ně uhlí žhavé a na oheň uvrs je, do jam hlubokých, aby nemohli povstat. Člověk utrhač nebude upevněn na zemi, a muž ukrutný zlostí polapen jsa padne. Vím, že se Hospodin zasadí o přichudého a pomstí nuzných. A tak spravedliví slaviti budou jméno tvé a upřímní přebývati před obličejem tvým. Žalm 141:13. Na začátku tohoto žalmu volá David k Hospodinu, aby ho ochránil před zlým člověkem. Slovo, které tu David používá pro zachování, je odlišné. Znamená ochránit od něčeho, co je skryté, tajné. Bůh nám říká, každou oblast ve tvém životě jsem přikryl, i věci, které nemůžeš vidět. Můžeš ve mně odpočívat beze vší pochyby. Věříš, že jsi Pánem ochráněn? Uznáváš, že tě ochraňuje před úklady pyšných, násilnických, zlých lidí? Takoví lidé jsou rozhodnuti tě zničit.
Možná proti tobě vymýšlejí zhoubné plány, ale ty se nemusíš bát žádného zla, jako se modlil David. Padej na ně uhlí žhavé a na oheň uvrz je, do jam hlubokých, aby nemohli povstat. 140, 10. Jestli nemůžeš přijmout fakt, že je Boží touhou tě chránit, čti žalm 37. Kroky člověka spravedlivého od Hospodina spravovány bývají a cestu jeho libuje. Jestliže by upadl, neurazí se, nebo Hospodin drží jej za ruku jeho. Mlácem byl a zestárl jsem. A neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba. Každého dne milost činí, símě jeho jest v požehnání. Neboť Hospodin miluje soud a neopouští svatých svých. Navěky ve stráži jeho budou, aniž ho dopustí potupiti, když by souzen byl. Očekávej tedy na Hospodina a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, aby zdědičně obdržel zemi. Zníš, že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš. Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, jak se rozložil jako zelený samorostlý strom. Ale tudíž pominul a hle nebylo ho, neboť hledal jsem ho a není nalezen. Pozor měj na zbožného a hleď na upřímného, že takového člověka poslední věci jsou potěšené. Přestupníci pak, že tolikéž vyhlazení budou a bezbožníci naposledy vyťati. Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina. On je síla jejich v času soužení. Spomáhá jim Hospodin a je vytrhuje. Vytrhuje je od bezbožníků a zachovává je, neboť doufají v něho. Žalm 37, 23 až 28 a 33 až 40. Job ve svém utrpení svědčí o Boží ochranitelské moci. Nikdy jsem nepoznal člověka, který by čelil tomu, co snášel Job. Tento muž ztratil svou rodinu, svůj majetek, své zdraví, své dobré jméno. Kdo by se mohl přijít s mužem zbitým tolika zážitky? Přesto se Job obrací na Boha jako na strážce lidského. Job 7.20. Čas od času se náš Bůh sám ukáže jako ochránce svého lidu. Přesto, s jakým záměrem? Proč je Pán tak zaměřen na to, aby nás ochránil? Vodítko nacházíme ve slovech Mojžíše. Proto přikázal nám Hospodin, abychom ostříhali všech ustanovení těchto. Bojit se Hospodina Boha svého, aby nám dobře bylo po všechny dny a aby zachoval nás při životu, jakž to činí i v dnešní den. Deuteronomium 6.24. Mojžíš říká, že Bůh jim dal přikázání z jednoho důvodu, aby je ochránil a uchoval. Ale kvůli čemu? Pro stejný důvod, pro který chce Bůh spasit a ochránit nás. Přemýšlej o všech způsobech, jakými Bůh ochraňoval svůj vyvolený lid Izrael. Ochránil je od všech deseti ran v Egyptě. Osvobodil je od faraonovy armády u Rudého moře. Uzdravili od smrtelného ušknutí hady na poušti. Lidé svědčili o Boží ochraňující moci svým dětem a vnoučatům. Hospodin nás osvobodil od všech našich nepřátel. Dal nám jídlo a vodu. Uchoval naše šaty, aby nezvečeli. Zachoval Izrael skrze všechno. Ale je tohle všechno, o čem měl Izrael svědčit? Byli tito lidé zachováni a ochráněni pouze z toho důvodu, aby nakonec zemřeli na poušti? Bylo Boží vysvobození jen, aby je uchovalo v bezpečí a dobře najedené po celý jejich život? Jistě tu musel být důvod, proč je Bůh zachoval. Izrael byl zachován, aby naplnil Boží plán pro jejich životy. Mojžíš oznámil. Nás pak vyvedl odtud, aby uvedl nás a dal nám zemi k
kterou s přísahou zaslíbil otcům našim. Deuteronomium 6.23. Mojžíš říkal Izraeli, podívejte se na všechny zázračné metody, kterými vás Bůh vyvedl z otroctví. Co myslíte? K čemu to všechno bylo? A proč myslíte, že vás vybral a označil za výjimečné od začátku světa? Proč vás osvobodil z otroctví? A proč vás požehnal, když jste si zasloužili, aby se vás zřekl? Neudělal to jen z toho důvodu, abyste mohli říci, Bůh naplnil všechny moje potřeby. Neudělal to z toho důvodu, abyste mohli sedět kolem táboráku a vyprávět svým vnoučatům o minulých zázracích. Toto všechno jsou nádherné věci, ale nelimitují Boží plán pro tebe. Bůh tě zachoval, aby tě mohl někam vzít. Chce ve vašich životech dokončit něco, co jde za všechny zázraky. Věřím, že každý křesťan, který chodí s Pánem, byť jen několik let, by mohl napsat knihu o poušti, ve které byl. Vlastně naše služba vydala zrovna takovou knihu. Vítězství skrze utrpení, nebo tragédii. Je plná neuvěřitelných svědectví od věřících, kteří snášeli kruté zkoušky. A co ty? Jaké zkoušky si vytrpěl? Kolikrát si čelil katastrofě, možná dokonce smrti? Až se budeš na tyto věci ohlížet zpět, ptej se sám sebe. Co to všechno znamenalo a proč mě Bůh zachoval? Proč nejsem závislý na drogách nebo alkoholik? Proč nežijí na ulici, aniž bych měl všech pět pohromadě a stěží živý? Proč mám místo toho Boží pokoj? Proč je ke mně Bůh tak dobrý? Bůh zachoval Izrael a postavil kolem nich zeď za specifickým účelem, aby je přivedl na místo užitečnosti. Vedl je do zaslíbené země, místa určení, kde se v noci mohli položit a vědět, že s jejich bitvami se v něčem počítá. Bůh již zlořečil zlé národy, které žili v Kanánu. A když ochraňoval Izrael, bylo to z toho důvodu, aby je připravil na válčení s těmito národy. Ještě předtím, než Izrael vstoupil do Kanánu, Bůh slíbil, že před nimi pošle záplavu stršňů. Pošli i stršně před tebou, aby vyhnali Hevea, Kanana, Chetea před tváří tvou. Exodus 23:28. Bůh chtěl, aby každý Izraelita věděl. Všechny tyto roky jste byli ochraňováni, abyste byli bojovníky v čase nouze. Byli jste určeni, abyste žili jako vítězi a zemřeli uspokojení. Zachránil jsem vás, abyste byli prospěšní, vyhrávali velké bitvy až do konce. Ježíš byl také otcem ochraňován za určitým účelem. Izajáš prorokoval, že Kristus bude opovrhován a budou mu vyhrožovat. Ale zatím vším byl záměr. Toto praví Hospodin. Včas milosti vyslyším tě a ve dní spasení zpomohu tobě. Nad to ostříhati tě budu a dám tě ve smlouvu lidu, abys utvrdil zemi a v dědictví uvedl dědictví spuštěná. Izajáš 49.8. Víme z evangelií, že Boží všemohoucí, ochraňující duch střežil Ježíše každý den jeho života a věrně osvobozoval Ježíše od každého zla opětovně. Přemýšlej o tom, jak často se náboženští vůdci pokoušeli zabít Božího syna. Jednou ho vzali na vrch kopce, aby ho schodili ze srázu, ale duch zakročil. A podobně se pokoušel Satan nalákat Ježíše, aby se sám vrhnul z chrámu do propasti. Ale duch opět ochránil Ježíše tím, že mu dal sílu, aby odolal pokušení a poslal anděli, aby mu sloužili. A všechno to mělo důvod, Izajáš dodává, aby řekl vězňům, viděte,
Těm, kteří jsou ve tmách, zjevte se. I budou se pásti podle cest a na všech místech vysokých bude pastva jejich. Nebudou hladovět ani žíznit. Nebude na ně býti horko ani slunce. 49, 9 až 10. Ježíš otci odpověděl. Já půjdu. Dotknu se těch, kteří jsou v temnotě. A ukáží ztraceným cestu zpátky k tobě. Všechna Ježíšova vysvobození byla zamýšlena zrovna pro tento záměr. Zlomit moc satana, dát lidem svobodu, osvobodit ty, kdo jsou v otroctví a přinést světlo do temnoty. Skrze zachovávající moc ducha Ježíš všechny tyto věci dovršil. Josef je jeden z nejpozoruhodnějších příkladů člověka zachovaného pro záměr. Josef měl vizi, že jeho život bude Bohem mocně použit. Ale tato vize vypadala jako fantazie poté, co ho jeho bratři dali do otroctví. Následující roky Josefova života byly naplněny strádáním a nespravedlivými křivdami. Poté, když se zdálo, že se Josef opět postaví na vlastní nohy, byl falešně obviněn z pokusu o znásilnění a poslán do vězení. Přesto po celý ten čas Bůh střežil Josefův život. A nakonec po letech zmatku skončil Josef ve službě na faraonově dvoře. Faraon nakonec ustanovil Josefa vládcem nad celým Egyptem. A bylo to v tomto čase velkého požehnání a naplnění, kdy se Josef opět setkal tváří v tvář se svými bratry. Do země přišel hlad a oni se vydali do Egypta, aby sehnali obilí. Když Josef uviděl, pozdvihl hlasu svého spláče. Když se Josef opět setkal tváří v tvář se svými bratry. Do země přišel hlad a oni se vydali do Egypta, aby sehnali obilí. Když Josef uviděl, pozdvihl hlasu svého spláčem a řekl Josef bratři.

poslouchej jeho slova. Proto nyní nermuďte se a nestěžujte sobě toho, že jste mne sem prodali. Nebo pro zachování života vašeho poslal mne Bůh před vámi. 45.5. Josef říkal, ačkoliv jste mi ublížili, musel jsem to zažít. Hospodin mě připravoval, aby vás zachránil. Milovaní, tak to Bůh jedná. Připravuje člověka, aby zachránil zbytek. Opravdu. V každé generaci Pán dává povstat Josefově zástupu. Provede tyto oddané služebníky skrze roky nesnází a zkoušek, aby přeskoušel a posilil jejich víru a osvobozuje je z mnoha satanových pastí. Ale Josefův zástup je zkoušen způsoby, které zažívá nemnoho jiných. Čelí trýznivým pochybnostem, utlačujícím strachům, velkým a vášnivým pokušením. A možná ze všeho nejbolestivější je, že jsou zkoušeni Božím slovem. Co to znamená? Písmo říká, že to je to, co snášel Josef. Poslal před nimi muže znamenitého, jenž za služebníka prodán byl, totiž Josefa. Jehož nohy sevřely pouty, železa podniknouti musil, až do toho času, kdy se zmínka stala o něm, řeč Hospodinova zkusila ho. Žalm 105, 17 až 19. Jak byl Josef zkoušen Božím slovem? Věděl skrze všechna jeho utrpení, že je spravedlivý muž. Věděl, že má srdce pro Boha. Jenže tohle způsobilo, že byly jeho zkoušky ještě záhadnější. Musel si myslet, pane, všechna tahle soužení nedávají smysl. Nepasují na tvé slovo pro mne. Řekl si, že mě mocně použiješ, ale já jsem tady v řetězech. Tohle vzdoruje všemu, co jsem tě slyšel říkat. Josefovou největší zkouškou nebyla zrada jeho bratrů. Nebylo to jeho nespravedlivé uvěznění. Nebylo to, že na něj zapomněl jeho spoluvězeň, kterému pomohl. Ne. Josefovou nejhorší zkouškou byl jeho zmatek ohledně Božího slova, kterému Bůh dal. Teprve po létech, když se na scéně opět objevili jeho bratři, Josef náhle plně pochopil Boží záměr. Když se ohlédnul po své cestě, poznal. Teď vidím, že v tom všem byl Bůh. A to dává význam všemu, co jsem vytrpěl. Každé bolesti, každému momentu osamění. Josef se smířil se svou minulostí, neboť v tom uviděl Boží ruku. Hospodin má dnes také Josefův zástup. Jsou to zbožní muži a ženy, kterých se dotknul a povolal je. Nehledají slávu ani štěstí. Všechno, co chtějí, je žít a zemřít pro naplnění Božího povolání, které na ně Bůh vložil. A Hospodin slíbil, že počítá z jejich životy do svého království. Přesto je mnoho z těchto křesťanů ve stejně temném žaláři jako Josef. Jejich životy jsou naplněny soužením ze všech stran a nerozumějí svým zkouškám a podobně jako Josef žádají. Pane, nač se tohle děje? Nedává to smysl. Všechno, co jsem kdy chtěl, bylo sloužit ti. Slíbil jsi mi, že můj život použiješ na svou slávu. Postil jsem se a modlil jsem se tak dlouho, chtěl jsem tě víc. Tohle nemůže být tvá vůle pro můj život. Znám tuto mučivou úzkost. Po léta byl náš domov soužen rakovinou za rakovinou. A vím, co to je. Podobně jako snášet útok za útokem obviňování z pekla. Často se zdálo, když jsem se během těchto časů modlil, že je nebe jako z kovu. Po létech chození s pánem vidím v těchto zkouškách jasně jeho ruku a mohu dosvědčit,

že co Satan zamýšlel ke zlému, obrátil Pán v dobré. Podobně jako Josef jsou mnozí z Božího svatého zástupu v železech. Jsou uvězněni v tom, co se zdá být beznadějnou situací. Jsou velice tvrdě a bolestně pokoušeni a testováni. A zdá se, že jejich víra nefunguje. Mají pocit, že Boží zaslíbení nefunguje. Nejhorší ze všeho je, že slovo, které tak milují, zdá se zkouší jejich duše. Je to bolestivé. Tito služebníci mohou zůstat v řetězech až do určeného času, kdy je Bůh povolá vpřed. Pro tentokrát ze sebe vydávají volání vlastní Josefovi. Ale měj mne ve své paměti a učiň, prosím, se mnou to milosrdenství, abys vysvobodil mne z domu tohoto, neboť jsem ničeho neučinil. Pročež by mne do toho vězení dali? Genesis 40, 14, 15. Volají. Pane, jsem tu spoutaný ve strašném žaláři zoufalství, bez naděje. Nezapomeň na mě. Dej mi milosrdenství a vysvoboď mě z tohoto soužení. Toužím jenom ti sloužit, být živoucí obětí. Jestliže nevíš nic o takovém pláči, pak nejsi v Josefově zástupu. Josef poznal, že ho Bůh uchoval pro určitý záměr. Josef řekl svým bratřím, poslal mne, říkám Bůh před vámi, pro zachování vás ostatků na zemi a pro zachování životu vašich vysvobozením velikým. Tak tedy ne vy jste mne poslali sem, ale Bůh, kterýž mne dal za otce faraonovi a za pána všemu domu jeho a panovníka po vší zemi egyptské. Genesis 45, 7 až 8. Josef se mohl ohlédnout zpět na svá léta soužení a dosvědčit, Bůh mě vyslal na tuto cestu, měl svůj záměr, když mě vedl skrze všechna tato strádání. Teď vidím, že všechno, co jsem snášel, směřovalo k tomuto okamžiku. Bratři, Hospodin mě připravoval, abych vám sloužil. On zaranžoval všechny tyto věci, aby vás přivedl ke své zachraňující milosti, jako to udělal se mnou. Jaké to bylo pro Josefa neuvěřitelné zjevení? Takže, jaké je z toho ponaučení pro dnešní Boží lid? Je toto. Náš Pán nás zachoval v minulosti. Zachová nás i ve dnech, které jsou před námi. A nejdůležitější ze všeho je, že zatím vším je jeho věčný záměr. Přemýšlej o nedávných katastrofách, které přišly na náš národ. Naše společnost byla hned od 11. září 2001 zaplavena strachem. Lidé začali volat k Bohu jako nikdy předtím. A kdysi vlažní křesťané se začali pevně chytat Božích zaslíbení ochrany. Modlí se. Pane, postav kolem mě svůj plot. Choď se mnou. Střež mě. Nespouštěj svůj zrak z každého mého kroku. A Bůh to zrovna dělá. Teď přemýšlej o své vlastní cestě. Ohlédni se zpátky na svůj život ode dne, kdy do něj vstoupil Ježíš a změnil tě. Jsem si jistý, že bys mohl napsat knihu o všech způsobech, kterými tě Bůh osvobodil. Z nepřekonatelných zdrcujících krizí, satanských pastí, mocných pokušení. Jak často jsi byl připraven vzdát svůj boj? Kolikrát jsi balancoval na hraně podlehnout chtíči nebo zoufalství? Mluv o teroristických útocích. Po léta si byl napadán nejničemnějším, nejhroznějším, nejmocnějším světovým teroristou, Satanem samotným. Někdy si s ním vedl boj muže proti muži. Přesto se mu nikdy nepodařilo odtrhnout tě od Krista. Pokaždé tě Pán vyprostil a zachránil. A dnes můžeš mocně svědčit o jeho ochraňující moci. Můj otec mě postavil na tuto cestu. A jeho ruka je na mě po celý čas. Spasil mě,
když jsem si zasluhoval zkázu. Takže, jestliže mě Satan nemohl zničit, co může udělat nějaký muslimský terorista? Můj Bůh je naprosto věrný, aby mě ochránil. Dovol, abych se tě zeptal. Proč si Bůh zvolil, že uchová tebe, když jich tolik kolem tebe padlo? Kamkoliv se podíváš, vidíš zničené životy, rozpadlé domovy, rozbité sny. Přesto tu stojíš ty, vysvobozený a svobodný. Nač tě Pán uchoval? A proč jsou tvé hříchy vystavené světu? Proč tě Bůh chrání před zkázou a ostudou? Zachoval tě, neboť má záměr s tvým životem. Naplánoval pro tebe božské dílo. A jenom zkoušce podrobený, testovaný, prověřený, osvědčený věřící je může provést a dokončit. Věřím, že budeme svědky dnů, o kterých Ježíš řekl, že přijdou. Podívej se na současný stav našeho národa a světa. Co vidíš? Vidím Ježíšovo proroctví, které se naplňuje před našima očima. A na zemi soužení národů, nevědoucích kam se podít, takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, které přijdou na celý svět. Neboť moci nebeské pohybovati se budou. Lukáš 21, 25 až 26. Pavel také mluví o tomto čase, neboť když řeknou pokoj a bezpečnost, tedy rychle přijde na ně zahynutí. 1. Tesalonicenským 5.3. Pavel tu popisuje lidi, kteří žijí domýšlivý a zajištěný život. Chvástají se. Dosáhli jsme pokoje. Přesto právě v tu chvíli, kdy se tito lidé budou cítit nejvíc bezpeční, přijde zkáza. Náhle pokoj, kterým se kochali, zmizí. A přes noc bude společnost zaplavena strachem. Američané znají tu náhlou zkázu, o které Pavel mluví. Po generace se náš národ radoval z neuvěřitelného bezpečí před zahraničními útoky. Přesto, jak Pavel dodává, neujdou toho. Teď vidíme dny, které Ježíš a Pavel popisovali. Je to den, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že ještě zažijí, abych to viděl. Přesto se nemáme bát. Náš Pán zachoval Josefův zástup zrovna pro takový čas. Pavel řekl Tesalonicenským, že budou zachováni v duchu, duši a těle. 5.23. On pak, Bůh pokoje, posvětíš vás ve všem a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezu Krista zachováno budíš. Zde je Boží záměr, který zatím vším byl. Vyplnit skutek víry mocně. 2. Tesalonickým 1.11. Pavel říkal, byli jste povoláni, abyste naplnili skutek víry. A nemíním tím mlčící víru, ale tu, která bude demonstrovat moc Ježíše. Přišel čas pro všechny zachované křesťany, aby povstali ve víře s mocí, jak to prohlašuje Pavel. Toto není čas nesmělé víry. Je to čas, kdy každý věřící, který snášel velké zkoušení, musí vykročit. Náš kapitán nás volá, abychom se postavili uprostřed ustrašené společnosti a provozovali mocnou víru. Máme učinit Josefovo prohlášení. Poslal mne, říkám, Bůh před vámi. Pro zachování životu vašich vysvobozením velikým. Genesis 45:7. Náš Pán nebyl překvapen útokem z 11. září. Hned od začátku připravoval Josefův zástup přesně pro tento okamžik. Vzal je skrze oheň, povodeň, nemoc, zármutek, pokušení a strachy. A jejich víra se vynořila z mocí. Dokonce když peklo vypouští své teroristické hordy,
Boží duch shromažďuje svou armádu zachovalých svatých. Vysílá je vpřed s důvěrou. Ví, že jsou povoláni, aby osvobodili ostatní. Narodili se a byli zachováni pro tento den, čas velké krize. A každý z nich dostal osobní službu, Boží mocí měnit životy. Když se svět kymácí ze všech neštěstí, se zármutkem stoupajícím na všech stranách, Bůh povolává vpřed věrné vojáky, kteří byli trénováni pro boj. Tito oddaní muži a ženy snášeli velké zkoušky a povstali se spolehlivou vírou. Spočívá na nich Boží moc. Tato moc možná není vidět ve velkém měřítku. Může být vidět jemnými a nenásilnými způsoby. Tichý duch, úsměv uprostřed moře zamračených, pokoj v duši, mysli a těle, když se ostatní třesou. Moje žena Gwen strávila celý život bojem s rakovinou. Prodělala četné operace a jsme vděční Pánu, že ji pokaždé osvobodil. Čtenáři mých poselství vědí o Gweniných těžkých zkouškách po léta a mnozí napsali, že mají podobné boje. Jednoho dne se Gwen rozhodla napsat krátkou notičku lásky a povzbuzení pro každou ženu, která napsala, že má rakovinu. Její služba je tichá, klidná práce, ale je vybavena mocí, neboť se zrodila ve zkoušce a utrpení. Brzy Gwen dostávala odpovědi, v nichž bylo řečeno: děkuji vám za váš lístek. Vložila jste do mého srdce velikou víru. Gwen i já jsme věděli hned od začátku, že byla zachovávána pro záměr. A nyní stovky žen svědčí o naplnění Božího záměru v jejich bitvách. Potřeby světa jsou velké zrovna teď. Takže, drahý svatý, jaký je Boží záměr pro tvůj život? Když se ohlédneš zpět na svou cestu, skrze jaké bitvy tě Bůh vedl? V jakých zkouškách ti dal vítězství? To je možná vodítko ke tvé osobní službě. Pán tě možná chce použít zrovna v té oblasti, ve které jsi tak dlouho bojoval. Připomínej si, že každá služba přichází ze společenství. Hledej Pána v modlitbě. Ptej se ho: Pane, co to všechno znamená? On ti to ukáže. On tě zachoval pro záměr. A on tě povolal vpřed jako člena svého Josefova zástupu pro takový čas, jako je tento.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Ale nyní jako by se v jejím životě začínalo stmívat. Místo sluníčka se na oblohu začínají stahovat mraky a všechno jakoby nabírá jiný spád. A není divu, léto zdá se prošlo. A na scénu vystupuje podzim a s ním ruku v ruce zima. Ano, i toho byly ovečky v Davidově stádu svědky. Radovali se jistě z jara, z léta, ale věděli, že těmto ročním obdobím brzy odzvoní a možná to už zažili opakovaně. Je to čas, kdy pastýř usoudí, že je nejvyšší čas, aby se ovce přesunuli z pastvin domů. Protože zima je na obzoru a pastýř musí rychle reagovat, aby své stáda před blížící se zimou uchránil. Putování do takzvaného zimního domova vždycky bývalo a bývá i dnes v mnoha případech dost obtížné. Nemluvím teď o malých stádech, které pastýř pase takzvaně kolem svého domova, ale máme teď před sebou pastýře Davida, který své ovce pásl během té letní sezóny daleko od svého domova. Jestli si vzpomínáte na to, když do jejich domu v Betlémě přišel prorok Samuel, aby tam na boží rozkaz pomazal za krále Davida, tak on musel čekat, dokud pro něj nedošli a nedovedli ho domů, protože pásl dost daleko od domova. A aby se vrátil, tak musel za ním být vyslán zvláštní posel, který znal tu krajinu a který ho dovedl domů. Stejně taky v dnešní době některá stáda pasou nejenom v Izraeli, ale ve Spojených státech a Nové Zelandě na jiných místech a hodně daleko od svých domovů. Když se ale blíží zima, oni se musí s těmi stády přesunout domů. A právě toto je jedním docela z takových těžkých úkolů pro každou ovečku. Na jaře byla odpočatá, když šla na pastvu, byla natěšená, byla taky, řekněme, i mladší o ten rok. A tak z radosti běžela, navíc bylo už krásně, jarní sluníčko hřálo, hlavně nijak nemusela spěchat, poklidně se popásala, dny krásně ubíhaly, jenomže podzim a s ním blížící se zima už je o něčem jiném. Jak jistě víte, jsou roky, kdy se v podzimních dnech ze dne na den pokazí počasí, a všechno se změní, nastane nejvyšší čas stádo přesunout do bezpečí. A pak to nastane. To putování do zimního domova pro ovečky, hlavně některé, bývá hodně zdlouhavé a hlavně namáhavé. Ovce postupují hodně pomalu, z důvodu, že musí z hor scházet po různých stráních, údolí, rokly a najednou se musí prodírat i sněhem, který je sem tam zaskočí. Z toho, co vím, tak je to právě první sníh, který je pro pastýře signálem, že je nejvyšší čas ovce přemístit do zimního stanoviště. A pastýři někdy využívají, kolik to jenom jde, než přijde ten první sníh, aby nemuseli ovce krmit a aby využili ještě co nejvíc podzimu a trávy s tím spojené. Zkusme si teď představit, jak je ovečka zaskočená tím, co vidí, když se ráno probudí a venku je sníh. Večer možná ještě se pásá na zelené trávě a ráno tam je bílo. Přes noc nasněží a ona se chystá na návrat. Přes to všechno, přes ten sníh, nebo právě proto, ovce musí vydat sílu na zdlouhavou a nebezpečnou cestu domů. A když tak čtete tenhle žalm, tak přesně v tomhle stavu nacházíme Davida. On uvažuje o sobě jako ovečce v božím stádu. Vidí sebe sama, jak nastal čas po těch krásných dnech s pánem. Nastává čas, kdy ho pastýř připravuje na zpáteční cestu. Na cestu domů. David vidí, jak jarní a letní čas i v jeho životě pominul a blíží se podzim. A zima, která se hlásí o slovo, jde ruku v ruce s nebezpečím a nejednou starosti v životě. Protože úst poprvé slyšíme to, co, jak jsem říkal na začátku, do té doby nezaznělo. A sice

Když půjdu rokli šeré smrti, kralický překlad říká, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Ano, pojednou David má před sebou už ne ty zelené, pouze zelené pastviny, má před sebou ne pouze klidná místa u vod, ale on už vidí blížící se údolí, vidí stráně, po kterých bude muset sestupovat, a zatím vším vidí i jakýsi stín a nazývá ho stínem smrti. Vnímejte, jako ovečka, přestože je pod ochranou toho dobrého pastýře, přesce jenom od tohohle není uchráněna. Někdy si říkáme, když už jsme boží děti, jsme křesťané, tak přece jenom budou věci, které nás minou. Jak vidíte, neminou. David v roli ovečky vidí před sebou údolí, vidí před sebou stíny, vidí před sebou starosti, nemoci, bolesti a vidí v dáli i stín smrti. Jedním slovem, všechno to nebezpečí spojené s podzimem a zimou jako takovou v životě člověka. Drazí moji bratři, sestry, věřím, že jste poznali, o čem tenhle výrok jedné z božích oveček je. A taky, co tento výrok ovečky z božího stáda znamená i dnes večer pro mě a pro vás. A teď prosím, nechme stranou věk, který někdy si říkám, ještě mi tolik není. Ať se podíváte, z jakékoliv strany chcete, je to obraz toho našeho současného života. Krásné jarní a letní dny i v našich životech pomalu a jistě střídají ty dny, na které se možná netěšíme, takové ty podzimní dny. A my možná cítíme v životě, že se blíží víc než kdy jindy čas na cestu domů. A že i některé z nás ta doba hodně překvapila, anebo překvapuje, možná dřív, než jsme si mysleli, o tom není pochyb. Někteří z nás ještě včera jsme si mysleli, že žádná změna v životě není na obzoru. Že dnešek je jako včerejšek a že vlastně nic vážného se s námi neděje. Sluníčko života ještě včera krásně svítilo, možná jsme se cítili zdraví, spokojení, snad stále ještě svěží a mladí. V rodině bylo všechno v tom nejlepším pořádku, všechno se dařilo. A možná jsme měli spoustu plánů do budoucna, jenomže pak jsme se pojednou probudili do dalšího dne a nechtělo se nám věřit, že je všechno jinak. Všechno venku už bylo bílé. A nám z ničeho nic došlo, že přišla zima i do našeho života, že léto je u konce. Že zdraví už není takové, jaké bylo. Že to všechno nějak vzalo jiný směr a hlavně rychlý směr. A jistě víte, že v životě člověka to někdy přichází jak blesk z čistého nebe. Jdete k lékaři možná jenom na preventivní prohlídku a jste na prostém klidu. Možná ještě v čekárně jste v naprostém klidu, možná ještě domů jdete v naprostém klidu. A pak přijde výsledek a svět se jaksi boří, jako by venku už se setmělo a jako už by všechno vzalo jiný směr. A nebo jedete někam a jste šťastní v pořádku a všechno se cestou najde, jde jakýsi den D, kdy i ovečka Kristova stáda nechce věřit tomu, co přišlo a jak rychle to přišlo. A to jsou dny, kdy i jednotlivé ovečky se pomalu vydávají na jakousi strastiplnou cestu. A jak už jsem řekl, jsou to cesty, které se neobejdou bez různých údolí, roklí a strání. Byly dny, kdy David vnímal ve svém životě roviny, viděl pouze zelenou trávu, klidné vody, a je to tady krásné řečeno, že si zakládal na klidných vodách. A víte, že když je klidná voda, tak se krásně v ní zračí nebe. Když jsou vlny, tak už je to horší. Ale z ničeho nic David vidí údolí, rokle, stráně.
Samozřejmě, že vy i já v takových okamžicích bychom si přáli, kdyby ta údolí překlenuli nějaké mosty, možná vzdušné mosty. Ale oni tam nejsou. Kolikrát bychom chtěli z jedné hory tak nějak přejít na druhou. Možná i tak v duchu prosíme, kdyby tak nám Pán Bůh dal křídla, abychom přelétli to údolí, ve kterých je starost a bolest. Ale jak vidíte, nevyhýbají se údolí ani Kristovým ovečkám. A my musíme z té hory jít dolů do údolí. Každý z vás víte, kolika údolím už jste prošli během těch let, tolik jste mezi ovečkami Pána Ježíše Krista. Chci vám i tímhle říci, že to není nic divného. A David, věřím, proto to zakomponuje do tohohle žalmu, aby až přijde něco takového do našich životů, abychom si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. A říká to apoštol, aby až přijdou takovéto věci, aby jsme si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. Ale že to patří i do života Kristových oveček. Že z těch krásných travnatých hor musíme nejednou trpělivě sestupovat do jednoho údolí za druhým. Údolí totiž k horám neodmyslitelně patří. Někdy obdivujeme ty hory, krásné, ale abyste se na ní dostal, musíte do údolí. Horské srázy jsou zbrázdění hlubokými roklemi, rozsedlinami a příkopy. A skutečně ta nejschudnější cesta z hor vede zpravidla právě těmito roklemi a údolími. Však se ještě jednou zaposlouchejte do tohoto slova. I když půjdu rokli, říká David, nebo byť se mi dostalo jíti přes údolí. Jinými slovy, i když bych musel do té hloubky, a v obou případech, všimli jste si, je tam položen důraz na opak světla. V ekumenické Biblii je zdůrazněno slovo šero. I když půjdu roklí, šere. Opak světla. A v kralické Biblii je zdůrazněno slovo stín. Ano, je to cesta, která člověka svede z horských prosuněných míst do hloubky, kam světlo pořádně nedosahuje. Kdo by to neznal v životě? Hlavně vy starší, kteří už něco pamatujete a něčím jste prošli. Navíc víte, když se jde dolů do údolí, kam už tak nějak nedosahuje světlo, tak tam už ty pěšinky přestávají být suché a začínají klouzat. Začíná být klusko. Ale ovečka Kristova, říká David, i kdyby se jí dostalo tam tu dýti, ona půjde. Proč? Protože jí to nařídil pastýř. Ten dobrý pastýř, ten, který dopřával všechno dobré během celého jara i celého léta. Teď nařídil, že se musí přemístit a ona poslouchá. Tak jako poslouchala předtím, když bylo krásně, dobře, tak teď poslouchá opět. Jde za ním tou úzkou cestičkou lemující hory. Sestupuje do údolí svědomím, že každý další krok může být i pro ní na tomhle světě poslední. Některé ovečky nepřežily tu cestu domů, protože uklouzly, zřítily se ze srázu. Ale ona jde poslušně, protože to bylo rozhodnutí pastýře, přesunout se domů. Tak se podívejte na celé to znění, jak šero, tak stín ovečka přisuzuje samotné smrti. I kdyby se mi dostalo jít údolím nebo rokli a hned na to následuje slovo smrt. Ovečka ví, že ta cesta je spojená s bolestí, s trápením a smrt, že je součástí téhle cesty. Ale ovečka jde za pastýřem dál. A my se musíme opravdu dnes večer ptát, jak je možné, že ovečka se nezbouří. My v Kristově stádu, když se nám něco nelíbí, tak si říkáme, proč? Podívejte se, ovečka se neptá proč, ale ona jde. Možná si říkáme, proč se nevrátí na ty hory? Vždyť má krásné vzpomínky s létem a s podzimem, s těmi pěknými dny.
Proč se nevzbouří proti nařízení pastýře, který opouští ta pěkná místa? David pokračuje uvedením dvou důvodů. Za prvé, protože se ovečka té cesty nebojí. Všimněte si, i když půjdu do klišeré smrti, nebudu se bát. A teď říká ničeho zlého. I když bych tam tudy měla jít, i kdyby pastýř rozhodl, že mě tam tudy provede, já se nebudu bát. Víte, a tohle je tajemství. Proč ovečka tam jde? To je důkaz poslušnosti, ale také i odůvodnění toho, proč tam jde a proč ho následuje. Protože se odmítá podřídit strachu. 23. žalm je zejména pro tuto výpověď často čten u lůžka umírajících. Dost často je čten na samotných pohřbech jako důkaz toho, že i samotná smrt není konec cesty, ale že jenom pouze bránou k novému vyššímu životu. Je to vlastně pouze ono chmurné údolí, jimž procházíme do věčnosti plné blaženosti, slasti, slávy Boží přítomnosti. Proto se ovečka nebojí. Není to proto, že by šla slepě a bylo jí to úplně jedno. Pán Ježíš po nás nechce, abychom šli jako slepé ovce a bylo nám to jedno. On chce, abychom šli za ním a měli tohle jasné světlo, abychom to dokázali zdůvodnit. Jdu za svým pastýřem, protože se nebojím. Protože vím, že i když sluníčko zmizelo z údolí, kterým právě procházím, a vím, že i když tohle údolí zahalil stín, neznamená to, že tam v tom údolí zůstanu. David říká, i když jim půjdu, v tom je řečeno, já tam nezůstanu, já jim projdu. Je to pouze, jak jsme si řekli, brána k věčnému světlu. Ten druhý důvod, proč se ovečka nebojí, všimli jste si, jak je? Nebojím se, protože tam seš se mnou ty. Ano, tohle je tajemství důvěry každé ovečky. To vědomí, že ať jde kudykoliv, nejde tam tudy sama. Před ní jde její pastýř. To znamená, že cesty, pěšiny a vůbec stopy, po kterých jde, před ní prošel její pastýř. Proto takto odevzdaně říká, i kdybych tam tudy měla jít, já se nebudu bát, protože seš tam ty. A víte, pastýř vždycky byl vepředu. Proto se ovečka nebojí. A buďte upřímní, vědět, že to, na co šlapete, už před vámi šlápl váš pán. Nedodává vám to důvěru. Někdy si myslíme, a ďábel nás tom zemdlívá, že nás pán Bůh posílá na cesty, na kterých ještě nikdo nebyl. Že z nás snad dělá i pokusné králíky a že nás vysílá, abychom šlapali a jestli se to prolomí nebo ne, to už je na nás. Ne. Každá ovečka, která je postavena na nějakou cestu, aby šla, ona ví, že tam, kam šlape, už šlápl pastýř. Vždyť co jiného bychom potřebovali, než vědět, že i naše životy, ať už prochází čímkoliv, před námi prošel pán, před námi prošel náš spasitel. V jedné křesťanské písni se zpívá, veď mne dále, veď mě výše. Všimněte si, i když jdeme někdy údolími, cesta za Ježíšem Kristem, vedle toho, že to je cesta, jsou to kroky po jeho šlápotách, je to vlastně stále cesta vzhůru. I když bychom byli v tom nejhlubším údolí, cesta za Ježíšem Kristem je cestou vzhůru. Vedle toho, že je tam s námi, vedle toho, že šlapeme na ta stejná místa, jak on, my jdeme vzhůru. A tak to má být a mělo by to být i v našich životech. Navíc pán Ježíš, když se tam setmí a sluníčko neproniká do údolí častokrát, tak pán Ježíš o sobě prohlásil, že on je tím světlem. Takže je-li tam náš pán Ježíš Kristus, i kdyby nic neproniklo, on nám svítí na cestu. A navíc řekl, že já s vámi jsem až do skonání tohoto světa. Jinými slovy, já jsem s vámi úplně ve všem, co prožíváte. Já jsem s vámi i v tom nejhlubším údolí, jaký
existuje na tomhle světě. Já jsem až do skonání. To znamená, nemůže vás potkat na světě nic horšího, než ten závěr. A chci, abyste viděli, že až do toho skonání jsem tam já. Nemůže vás překvapit v tomhle světě nic horšího, protože do skonání světa jsem já s vámi. Jak požehnaná útěcha. Vždyť ty jsi se mnou, říká David. Proč bych se bál? A to už se teď dostáváme k tomu třetímu důvodu. Protože ovečka má s pastýřem vybudovaný úzký vzájemný vztah. Proto se nebojí. Všimli jste z toho důvěrného tykání? David neříká, vždyť se mnou jste vy, Bože. Vždyť se mnou jste vy, pastýři. Ale on říká, vždyť se mnou jsi ty. My na světě to máme rozdělený. Já jsem vyrůstal v době a v místě, kde jsme vykali i rodičům. Vykáme lidem, které neznáme, vykáme starším od nás. Ale všimněte si, David zdůrazňuje tohle tykání. Se mnou jsi ty. Já mám s tebou úžasný vztah, můj pastýři. A skutečně tohle může říct si pouze ten, kdo toho druhého osobně zná. David v podobě ovečky ke svému Bohu Hospodinu nepřistupuje jako k někomu cizím. Je pro něho skutečně domácím. Přistupuje k Hospodinu jako ke svému spasiteli a pánu, který pro něho a za něho všechno podstoupil. Jako k tomu, kdo mu prošlapal cestu tou rokli smrti. Pastýř totiž nikdy neposlal do rokle ovečky samotné, oni by tam možná ani sami nešli. Ale vždycky šel před nimi a oni poslušně za ním. Mimo jiné i proto, že to byly jeho ovečky. A víte, žádný pastýř, který si váží svých oveček, je nepovede někudy a řekne si, ale tak to je jedno, jestli je provedu nebo neprovedu, jestli přežijí nebo nepřežijí. Když je něco vaše, když si to pořídíte, když to zakoupíte, když to zaplatíte, tak si to vážíte. A ovečka v Kristově stádu by to měla vědět, že je koupená Kristovou krví, že je vzácná, že je draze zaplacená a že je Kristem pořízená. Jednoduše, bratře a sestry, my jsme jeho ovečky. Proto se nebál David a proto bychom se neměli bát my, protože pastýř si své stádo hlídá. A nikdy by tebe ani mě nevystavil nebezpečí. Tím ale, že jde před námi, jasně dává najevo, že se nemusíme bát. A oni věděli, že jít za ním je to nejbezpečnější, co můžou udělat. A hlavně, že se jim nemůže nic stát, protože cesta, po které jdou, už pastýř šel. Pojďme se jimi v tuhle chvíli ptát. Proč bychom se měli bát toho, co přijde? Všimněte si, že David mluví v budoucím čase. I kdybych měl jít. Neříká, i když jdu. Ale říká, i kdybych. Mluví v budoucím čase. A tak teď chci oslovit sebe i vás, kteří v tuhle chvíli možná se cítíte stále na těch zelených pastvinách, na těch rovinách, sluníčko svítí v životě, všechno se daří. Je to otázka na nás, proč bychom se měli bát zítřku? Proč bychom se měli bát, že nejedno údolí života nás vyděsí? Jakoby se někdy člověk bojí toho, že se daří dobře. Protože za sluníčkem přijde mrak. Proč bychom se měli bát? Musíme se někdy dívat, jak mnozí kolem trpí. Možná se to netýká ještě nás tuhle chvíli, ale díváme se na ostatní. Díváme se nejednou, jak těla našich nejbližších pomalu a jistě ničí zhoubné nemoci. Jindy zase se díváme, jak s tím smrti se rozhosil z nenadání, bez očekávání nad tím a oným, kde jsme to vůbec nečekali. Jsme tím nejednou zklamání, rozhození, zmatení, snad i naštvání a ten strach se přenáší na nás. A někdy se přistihnu a věřím, že víte, o čem je řeč, že i k tomu přistupujeme jako ke katastrofě, že se to jaksi teď vymklo z ruku a že to přišlo tak jaksi rychle. A zmocňuje se nás právě strach na jedné straně z toho, co teď bude následovat v tom dalším údolí.
Byli jsme zvyklí na roviny, ale je tady otázka, proč bychom se měli bát? Chci vám říct, že dnes jsme voláni k tomu, abychom si uvědomili, že tam před námi je pastýř. Náš pastýř. I když stádo je velké a my tam dopředu nevidíme, a víte, tak jsem musel přemýšlet, když vidíte velké stádo, tak ty ovečky vzadu nevidí pastýře, oni ho nemůžou vidět, když je stádo veliké. Ale oni věří, že tam je. Jdou za tou, která je před nimi, ta jde za tou, která je před ní. Ale oni ví, že pastýř je vepředu a volí tu nejlepší možnou cestu. A v tom je tajemství každého z nás, bratře, sestry. Ovečka ví, že pastýř volí tu nejpohodlnější a nejschudnější cestu v tomhle světě pro každého z nás. I když se nám to tak někdy nejeví. Písmo říká, že i tak jeho plány s námi nejsou v žádném případě otrápení, jak si myslíme. A ďábel to ví a přichází a říká si, to, čím procházíš, to by nemělo se stávat, to není dobrý. Ale písmo nám říká, že cestu, po které nás náš pastýř vede, je v každém případě cestou pokoje. A to proto, jak to říká Jeremiáš 29.11, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. A teď poslouchejte, chci vám dát naději do budoucnosti. My si říkáme někdy, jaká naděje? Jaká naděje? Podívej, čím procházím. Pastýř nám říká, ať s tebou jdu kamkoliv. Vedle toho, že tam jsem s tebou, já zamýšlím s tebou jenom to, co je o pokoji. Žádná moje myšlenka není o zlu, natož čin. Ano, našemu pastýři nejde v tvém a mém životě pouze o dnešek. Jemu jde o naši budoucnost. A tak se mu poslušně podřizujeme, protože my někdy se díváme jenom kousíček dopředu, ale pastýř se dívá do dály. Ovečka ta, i když zvedla hlavu, tak viděla jenom kousek dopředu. Pastýř stál 2 metry nad ní a díval se dopředu, do dály. Proto volil cesty, které volil. Ovečka s hlavou u země samozřejmě řekla, tak tu ta pěšinka není moc dobrá, tady ten kámen, tudy bych nikoho nevedla. Ale pastýř vidí dopředu a ví, že kdyby ji nevzal přes tento kámen, tam tu skálu by nepřelezla. Chci vám dát naději do budoucnosti, já tam vidím, říká pán. Podřizujme se mu, bratře, sestry, v tomto podzimním a zimním životním období. Protože jen tak dosáhneme s Bohem těch takzvaných vyšších poloh, ke kterým směřujeme. A cesta k ním musí vést údolím. Nepůjde to jinak na tomhle světě. A víme, že ten, kdo pána poznává v těch těžkých životních zkouškách, prochází každodenním životem osvobozeně a v radostně. Věřící lidé, kteří takovými údolími prochází v tichosti a odevzdanosti svému pastýři, nejenom, že osobně zakouší to každodenní občerstvení ze strany svého pastýře, ale také mohou dnes a denně být povzbuzeni pro všechny ostatní, kteří kráčí vedle nich. Skutečně potěšit truchlícího nad hrobem může jen ten, kdo sám ztratil milovaného člověka. A jestli mi dáte za pravdu, že když vás povzbudil někdo, kdo ztratil někoho, tak si řekli, on ví, o čem mluví. Tak využívejme i této výsady, mohli to tak říct. Když máme s tím čelným zkušenost, pojďme povzbudit toho, který ji nemá. Protože ten, kdo sám zažil velká duševní muka, ten nejlépe porozumí zlomenému srdci svého bližního a potěší ho. Kdo si řekl krásná slova, že podobně jako voda může proudit jen proláklinou, korytem potoka, řeky či údolím, tak i Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Slyšíte, jak to zní? Podobně jako voda může proudit jen proláklinou korytem potoka či údolím, řeky či údolím, Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Jenomže kdo na to myslí? Že zážitky bolesti, které ho zařízly a nechali šrámy na naší duši. Že jsou to jak koryta, po kterých
proudí požehnání do denného života. Je pravda, že mnohdy se hrozíme už jen pomyšlení na podobná údolí. Na to, aby nechali zářez v našich srdcích. My se jich bojíme, ale právě tato temná údolí, vidíte, Pán si může použít k tomu, aby skrze ně proudilo požehnání k tvému a mému srdci. Jakoby dostane se blíž, než by se dostal jinak. A tak nesnažme se za každou cenu uniknout nesnázím a těžkostem. Neříkám, abychom je vyhledávali, abychom po nich prahli. Tohle zdravý člověk nedělá. Ale David, pastýř v tomhle žalmu nás vede k tomu, abychom se jich nebáli a nevyhýbali se jim. Za každou cenu. Nesnažili se jim uniknout, ale v duchu, i kdybych měl jimi projít, vím, že seš tam se mnou. Mohou být jak pro nás, tak pro každého našeho blížního požehnání. A je to otázka, bez které si neumím představit závěrečnou část této dnešní biblické hodiny, a to je, jaký je ten hlavní důvod této strasti plné zpáteční cesty. Proč toto všechno musí každá pastýřova ovečka ve stádu podstoupit? Co tím pastýř sleduje? Což pak by nás nemohl nechat na těch pastvinách, rovinách a počasí stále? Proč musí přijít i v našich životech podzim života? Proč musí přijít i bolesti, starosti? Co tím pastýř sleduje? Tady je odpověď velmi jednoduchá. Pastýř z těchto vysokohorských pastvin vede ovečky domů, aby je přes zimu ustájil v něčem lepším. Je pravda, že se měli dobře tam, kde byli, ale on má pro ně připravenou teplou stáj. A to i tehdy, když ovečka to tak nevidí a když tomu vůbec nerozumí. Víte, dokonce i tehdy, když by to chtěla úplně jinak. Pastýř má jasný cíl a také ještě jasnější důvod. On to myslí s ovečkou dobře. Tak se ptejme v závěru, máme se toho lekat, když Pán to vidí jinak než my? Zdali po nás nechce náš pastýř to samé v této době? Víte, přijde totiž čas, kdy ovečky si to cestou už uvědomí, hlavně když se blíží domů, když už to začínají poznávat. I když to je pro ně hodně těžké, věřím, že přijde čas, kdy už se nemůžou dočkat, kdy konečně budou doma a už, jak říkám, když už to začínají poznávat, vyhlíží domov a když ho zahlédnou, utíkají o život. Konečně doma, konečně doma. Poznávají krajinu, poznávají ulici a poznávají ovčinec. Žel nejednou je jeden křesťan taky otřesen bouřemi života, nejtěší se domů. Držíme se zuby nechty toho a onoho, těch našich rovin, alespoň si myslím, že to jsou roviny, jenže víte, jsou to právě těžké zkoušky, klikaté životní cesty, na nich se pozná, zda opravdu Pánu důvěřujeme, že to s námi myslí dobře, či zda propadneme malomyslnosti a zoufalství, jakmile se nad námi setmí a cestu zahalí neproniknutelné stíny. Ale v jedné věci musíme mít jasno. Nikdo z nás cesta údolím života nemine. Pán Ježíš praví u Jana 16:33, na světě budete mít soužení. Ale doufejte, já jsem svět přemohl. To znamená, vítězství je moje a v tuto chvíli je vítězství i naše, protože my patříme jemu. To znamená, že nezáleží tak příliš na tom, kolika údolím ještě projdeme. Nezáleží na tom, jaká ta údolí ještě budou. Důležité bude, jak se s nimi vypořádáme a jak skrze ně přejdeme a jak překonáme i těžkosti, které přijdou do našich životů. Já věřím, že pokud budeme mít před sebou ten krásný cíl, pokud ze zřetele nestratíme v dáli ten teplý ovčinec, kde najdeme tu věčnou útěchu, a pokud nezapomeneme, že před námi jde pastýř, který to s námi myslí pouze a jen dobře, pak můžeme jít klidně dál, můžeme jít odevzdaně za Pánem. Vedení jeho dobrým svatým duchem, který nás i v těch těžkých chvílích potěšuje, povzbuzuje a také uvádí do pravdy. Ne do pravdy tohoto světa, který říká, ale tak kdyby tě Pán Ježíš měl rád, jak říkáš, tak by si neprocházel tímhle, ne. Duch svatý nás uvádí do té boží pravdy, kdy cítíme, že to, co Bůh činí, všechno je dobré. Prosím Pána, aby v nás budil touhu po domově. Víc než kdykoliv jindy. Abychom mohli z žalmistou 23. žalmu už dnes večer volat, i když půjdu roky šedé smrti. Já se nebudu bát, vždyť tam seš se mnou.
ty. Amen.

Vyslechli jste si 12. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

0: Pavle, jak jsi uvěřil v Ježíše Krista?
1: Vyrůstal jsem v rodině, která Boha neznala, ale můžu říct, že byla milující a která mě dala určité hodnoty do života, jako pravdomluvnost, poctivost a takové další věci, které se mi hodily v tom životě. Ale Boha jsem skrze ní nepoznal, to přišlo až později, když jsem studoval na vysoké škole v Brně. Měl jsem takovou vlastní filozofii, hledal jsem různě na východ, na západ, u přírodních národů a sbíral jsem filozofie a myšlenky, které by mě mohly posunout dál v tom životě, pomoci mi s tím, v čem jsem bojoval. Ale nějak to do sebe nezapadalo. Byla to taková nesourodá směs učení z celého světa. A až jednou moje kamarádka, se kterou jsme tak nějak sdíleli tu filozofii a myšlenkové pochody, tak mě svědčila o Kristu. Uvěřila a den na to mi psala o Ježíši a o jeho lásce, o tom, jaký proměnil život. A mě to zaujalo, poslouchal jsem a pamatuju si, že jsem seděl ve svém křesle a psal jsem si s ní na notebooku a do pokoje začalo zářit světlo. Já jsem najednou tak otevíral své srdce Bohu a ptal jsem se jí na různé otázky a vím, že ten den jsem se obrátil, bylo to někdy v říjnu. Následně jsem otevřel Bibli a četl a přišlo usvědčení z hříchu. Jsem si uvědomil to, že jsem hříšný člověk, že jsem spoustu věcí, které jsem dělal tak, že se Bohu nelíbí. Vím, že jsem zalezl pod peřinu a možná hodinu, nebo nevím jak dlouho, ale brečel jsem a vyznával Bohu své hříchy a to, že mě to mrzí a prosil za odpuštění. A najednou jsem se cítil svobodný. Vnímal jsem, jak přišel ten Boží pokoj do mého života, jak mě přijal do své rodiny.
0: A jaká byla další tvoje životní cesta? Tentokrát už s Pánem Ježíšem.
1: Několik týdnů, možná měsíc jsem po svém uvěření měl akorát Bibli a tu kamarádku, přes kterou jsem uvěřil a pak už po těch několika týdnech jsem cítil touhu nebo potřebu sdílet se s dalšími lidmi. A to mě v podstatě přivedlo do sboru, do Bratrské jednoty baptistů v Brně, protože jsem bydlel nedaleko, tak jsem si vzpomněl, že tam nějaká modlitebna nebo nějaký sbor je. Prošel jsem si jejich stránky, jejich učení a přišel jsem tam, tam mě přivítali. Zrovna byl křest a tak mě to povzbudilo a chtěl jsem být pokřtěný, takže hned následující křest už jsem byl křtěný ve sboru. Načež jsem se začal zapojovat, přišel jsem na mládež, kde mě přijali jako mládežníci mezi sebe a společně s dalšími lidmi, s kamarádkou, se kterou jsem byl křtěný a s mojí nynější manželkou jsme začali takovou malou skupinku pro několik nevěřících kamarádů nebo hledajících kamarádů, tak jsme se spolu sdíleli, studovali Bibli a společně rostli. A skrze to, skrze tu skupinku se dělo spoustu, můžu říct, drobných zázraků, kdy ti kamarádi postupně uvěřili, zapojili se do sboru. Teďka už jsme se i poženili, povdávali a stále zůstáváme přáteli mezi sebou. A po čase jsem se dostal i k možnosti pracovat na misi v Transworld Rádiu nebo Rádiu 7, kam jsem mohl vlastně hned po škole přijít a začít se tam zapojovat. Najednou jsem tam našel to svoje určité povolání nebo něco, kde mě Bůh chce mít, kde můžu zúročovat to svoje obdarování a dary, které mi dal. A vzpomínám si i, když jsem uvěřil, tak různí lidé mi z různých stran říkali, že budu mluvit před lidmi, což jsem si předtím nedokázal vůbec představit, ale právě skrze tu skupinku a třeba případně možnost mít nějaké slovo nebo úvod ve sboru a následně práci v rádiu vidím, že na tom Bůh pracuje, že to, co zaslíbil, tak také plní.
0: Co pro tebe znamená život v Bratrské jednotě baptistů?
1: Když jsem přišel poprvé do sboru, do Bratrské jednoty baptistů v Brně, tak mě určitým způsobem uchvátila nebo vtáhla ta atmosféra, taková rodinná, příjemná. Já jsem do té doby neměl moc kamarádů, ale když jsem přišel a u dveří mě pozdravil starší pán, pozval mě dál, abych si sedl, najednou jsem cítil, že se o mě někdo zajímá, že chtějí, abych byl mezi nimi. Druhý den jsem přišel do mládeže, kde mě také pozvali a přizvali na vánoční pobyt a najednou jsem se mohl zapojovat a cítil jsem se přijatý. To už tam vlastně zůstalo, to mě i dovedlo k tomu, že jsem zůstal v tom sboru. Následně právě přes tu skupinku jsem si našel i manželku, takže můžu říct, že sbor nebo bratrská jednota je pro mě takovou širší rodinou. A mnohdy mám v ní hlubší vztahy než s tou rodinou fyzickou. Jsou daleko, tady já jsem se přestěhoval na druhý konec republiky, takže s rodinou udržuju takový sporadický vztah, ale s lidmi z jednoty můžu být v podstatě každý týden i na různých pobytech, různých akcích a vnímám, jak Pán Bůh říká, že když opustíme rodiny, děti, tak nám dá mnohem víc a zakouším to i tady skrze tu boží rodinu.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Chlapec se znovu zahleděl do knihy a začal znovu číst. Tvář jeho vidět budou a jeho jméno bude na jejich čelech. Tak já ho mám vlastně vidět, přikýl radostně zlatovlasou hlavou. A jestli i mě napíše na čelo svoje jméno, to nevím, ale to bude asi veliká sláva. Já jsem jenom takový malý a hloupý chlapec. Ani si nevšiml, jak nahlas šte, ale i nahlas myslí, a právě tak nespozoroval, že už není sám, ačkoliv radostné Dunajovo štěkání ohlašovalo někoho známého. Proto se vylekal, když nad ním zaznělo. Proč si nadáváš do hloupých, Pavlíku? Chlapec se ohlédl a hned vyskočil. Spíš by se nadal své smrti, než je uvidí tady ve své sluneční krajině pana faráře Malinu. Prosím vás pěkně, kde jste se tu vzal? Dobrotivý úsměv zkrášlil vážný, pobledlý obličej kněze. Myslíš, že celé hory jsou jenom tvoje? A já, že nesmím dál? Jenom asi na farskou zahradu, viď? Abych se nadýchal čerstvého vzduchu. Ale ne, ale když je to daleko a je neděle, kdo tam v kostele lidem káže? No podívejme se, takový malý inkvizitor. Dopoledne jsem ještě kázal a teď na rozkaz lékaře přišel jsem sem několik dní bydlet. Víš, nejsem zdrav. Bydlet sem a do hor a kam? Do myslivny, však je to blízko. Ale prosím vás, nezlobte se, když se zeptám, kdo vám řekl o sluneční krajině? No, o sluneční krajině? To říkáte tomuhle údolí? Ano, vlastně já ani nevím. To jsem jenom já vlastně tak vymyslel, když je tady nebeská brána a za ní ta zem, kde slunce nezapadá. Tak tady je nebeská brána, pohlédl kněz na krásné vrchy a rozkvetlé horské louky. No, člověče, kousek nebeské tišiny a mír, to tu je, povzdechl si. Ale na tu myšlenku si nepřišel sám od sebe. O jaké sluneční krajině si to kde slyšel? No jestli chcete, tak já vám to budu říkat od začátku. Jak to vlastně bylo? Jistě, že chci, jen vyprávěj. Parfarář si pohodlněji lehl a nespouštěl laskavý pohled z chlapcovy tváře, nechal ho vyprávět všechno, i proč hledal sluneční krajinu z říše pohádek, i jakou ji našel a v ní tuhletu knihu, kterou teď tak vroucně tiskl k hrudi. A kolik se už dozvěděl o té pravé krajině, kterou teď hledá, a že viděl i její sedmibarevnou bránu, tenkrát v té bouřce, tady nad těmi horami. Pavlík neviděl slzy dojetí, které při jeho vyprávění asi třikrát zakalili pánovi oči. Vypověděl i to, co si teď v knize přečetl, a že si právě vyprosil, aby ho pán Ježíš přijal za služebníka. Ukaž mi tu knihu, pravý pan farář, mohl by si nechat tady? Když půjdu na procházku, přijdu sem a jako ty budu v ní číst řádek za řádkem. A já bych teda hledal s tebou tu cestu do pravé sluneční krajiny, kde už nepotřebují měsíc, aby tam svítili, protože to v jejich svící je beránek. Chlapec se zamyslel a krátce musel bojovat sám se sebou. No ale potom pohodil zlatovlasou hlavou. Nechám, pane faráři, strýček Lesina už je pryč a já neumím číst tak dobře jako on, abych mohl číst druhým. A kdybych natrefil právě naraz, pane faráři, tak vy byste přečetl sobě i mě, že jo? Přečtu. A jestli chceš, pojď nejdřív ukázat mi tu svoji divotvornou skálu. Zvedli se, pan farář ovšem svému malému průvodci nestačil. Brzy se ocli v jeskyni. Skutečně, pěkný úkaz přírody, divil se pan farář. Měl zpravdu. To vypadá jako stůl. A toto není lavička, ale zrovna pohovka. A ty si sem nalosil to zelené kvítí, viď? Chtěl si mít kolem sebe pěknou izbu. Zálibně se rozhlédl host kolem dokola po čistém, vymeteném, zelení a kvítím vyzdobeném Pavlíkově paláci. Já si myslím, když on je syn boží, pán Ježíš, a slíbil to, že se mnou bude bydlet, že se mu zavděčím, když budu mít kolem sebe pěkně. Pavlíku, a ty věříš tomu skutečně, že on je vždycky a všude s tebou? Neptal se to pan farář jako strýček Lesina nebo dědeček. To byla úplně jiná otázka,
protože chlapci bylo tak snadno odpovědět. No určitě, pane faráři, já vím, že je vždycky se mnou i v téhle chvíli. Šťastná prostoto, povzdychl si kněz. A pak mu četl. Jak to bylo, když pán Ježíš šel do nebe, ti andělé řekli, že zase přijde. Ale nejdřív slíbil, že pošle Ducha Svatého. Pěkně vás prosím, a co je to Duch Svatý? No to je přeci duch našeho pána Ježíše Krista, zamyšleně odpovídá pan farář. Toho ducha musí mít každý křesťan, protože v této knize stojí, že kdo ducha Kristova nemá, ten není jeho. Tak to vy ho určitě máte. Vy jste jeho, že? Kdyby se byl zeptal někdo jiný. Pan farář by mu asi nezůstal dlužen odpověď. Co pak nebyl pokřtěný? Nepatřil k samospasitelné církvi katolické? Víš, Pavlíku, na tuhle otázku ti odpovím až po druhé. Já se nejdřív přesvědčím z téhle knihy, jak to se mnou vlastně je. A chvíli kráčeli mlčky. O čem přemýšlíš? No co mám dělat, abych toho Ducha Svatého taky dostal? V téhle knize stojí, Pavlíku, že pán Bůh dá ducha těm, kdo o něho začnou prosit. No, tak to bude určitě pravda. Vždyť on dal všem, kteří ho prosili, tak by dal i mě, za co jsem prosil. Ale co pak je to stejné přijmout Ducha Svatého jako přijmout pána Ježíše? Já ti nerozumím, Pavlíku. No víte, když Marta přijala pána Ježíše do svého domu a já, i když ho nevidím, taky jsem ho přijal u nás do svého domu, tam v té boudě. Ve svém koutě, i tady v té skále. A já vím, že tu se mnou bydlí. Pan farář se zastavil. Jako oslepený zavřel oči. Ne, praví jako sobě rovnému. Ducha Kristova musíš přijmout ne do domu, ale do srdce. Tak ho musíš přijmout. A on tam může vejít? No to víš, že může. Podívej se na slunce, jak je veliké, krásné a nádherně zapadá. Tak se podívej na tuhle kapičku rosy. Jak je proti němu malinká, co v ní vidíš? No to slunce. Jo, aha, ona ho přijala, že, pane faráři? No, dítě, ale teď dobrou noc. Než se chlapec nadál, byl sám a tak si začal modlit. Pane Ježíši, popros toho svého nebeského otce, víš, aby mi dal taky Ducha Svatého, protože ty víš, že bych chtěl být jenom tvůj a já bych ho chtěl přijmout, třeba jako tahle kapička rosy. A prosím tě, dej ho i panu faráři. Ale určitě. Amen.

Neuvoď nás do pokušení. Tuhle jsem slyšel z kuchyně tupou ránu. Tak, a máme tady zloděje. Zloději v noci chodějí, jenže tohle bylo ve dne. Ona naše kočenka Vendula, jinak nesmí na stůl ani náhodou, jenže to tak krásně voní. A je to sladoučké, co to je? Honza uvařil dva heřmánkové čaje. I hloupá kočka, co do školy nikdy nechodila, umí počítat do dvou. Jeden hrníček pro něj, jeden pro mě. Ta tupá rána byla, když se skočila z linky. Upila ta bestie asi 5 milimetrů čajíku a na ramě jí to chutnalo. Na přikázání nepokradeš, odpověděla, že všechno měli společné. A ještě se lísala. Odnesl jsem jí tedy v náručí a vrazil na půdu, aby myši neměli pré. Ona hned věděla, že je něco špatně a docela se bála. Takové výčitky svědomí měla. Co jako z toho bude? No, nebylo nic. Protože jí mám rád. Tak jsem jen zavrčel a ona sklopila ušiska. Od té doby zakrýváme slazené čaje. Pokušení je totiž větší než strach z trestu, že se to nesmí. A to je moudré řešení, vzdáliti se od pokušení, než se mu zbytečně vystavovati. Ono i v Otčenáši, jak nás to učili od dětství, je to tak nešťastně přeložené. Neuvoď nás do pokušení. Což pak Bůh může uvádět do pokušení? Ale správně by tam mělo být. Nevidej nás do pokušení. Nedopust, aby jsme byli vystaveni do pokušení bez tvé ochrany a pomoci. Tak je to myšleno. Bůh někdy pomůže tak, že vás zakryje před pokušením a jindy skryje před vámi to pokušení, že ho minete a nedotkne se vás to. A někdy vám dá rychlé nohy, aby se dalo utíkat třeba před smilstvem. A kdyby jenom na chvíli odtáhnul ruku, to bychom se divili, čeho je ještě jeden schopen. A to je pak tragédie a ten jeden nemá sílu odolat, když Bůh je daleko. Zatímco s Bohem se dá přeskočit i zeď. 3metrová. Bez tyče. Bez rozběhu. To když on přenese přes to, co se lidsky nedá zvládnout.

Duch strachu. Bůh nám nedal ducha strachu. 2. Timoteovi 1.7. Bible nám říká, že strach je duch. Tento duch má mysl, která myslí, a hlas, který mluví. A jestli mu to dovolíš, bude tě ovládat. Pokud zrovna bojuješ s duchem strachu, modli se tuto modlitbu. Pane, tvé slovo říká, že když hledám tvou tvář, vyslyšíš mne a vysvobodíš ze všech mých obav. Proto odmítám každou úzkostnou myšlenku, která povstává proti tomu, co vím o tobě a tvé moci. Stojím na tvém zaslíbení, že mne nikdy nenecháš a neopustíš. Spočívám v pravdě, že pro tebe nic není příliš těžké. Raduji se v ujištění, že jsi dal svým andělům příkaz, aby mne drželi a chránili na všech mých cestách. Vzpírám se duchu strachu a přikazuji mu, aby utekl v Ježíšově jménu. Prohlašuji ve víře, že tvůj pokoj, který převyšuje všechno chápání, bude střežit mé srdce i mysl. Proto nedovolím, aby se mé srdce chvělo či děsilo. Modlím se ve jménu Pána Ježíše. Amen. Místo, aby ses zaměřoval na problém, zaměř se na toho, kdo ho může vyřešit. Na Boha. Možná to hned tvůj problém nevyřeší, ale udrží to v pokojném stavu tvou mysl, zatímco budeš čekat, až Bůh začne jednat. Izajáš řekl, zachováváš v dokonalém pokoji všechny, kteří ti důvěřují. Jejichž myšlenky jsou upřeny na tebe. Izajáš 26.3. Všimni si slova upřený. Když budeš dnešním dnem procházet s myslí upřenou na Boha, budeš mít dokonalý pokoj.

ďakujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu,

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 12. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mi na klidná místa úvod, naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Se budeme modlit. Tak, drahý Pane Ježíši, já ti děkuju za tvé svaté slovo, že ty k nám skrze to slovo mluvíš a i dneska nám budeš předávat ty pravdy, které chceš nám předat, s kterýma chceš naplnit naše srdce. A tak, drahý Pane, prosím tě za to, abys dal moudrost i bratru kazateli, aby to slovo bylo mluveno v moci, aby jsme, Pane, pochopili všechno, co nám chceš tím říct a abys naplnil nás, aby jsme neodcházeli prázdní, aby to slovo padlo na úrodnou půdu a aby jsme, Pane, uměli praktikovat ve svých osobních životech, Pane. A tak děkuji ti, drahý Pane, že ty slyšíš a vyslycháš naše modlitby a činíš tak, jak je tvá vůle. A tak my chceme naslouchat, Pane, tvému hlasu a chválím a vyvyšuju tvé jméno Ježíš. Amen.

I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tak to jsou další slova, na které se v této dnešní biblické hodině společně zaměříme. A jak jste si jistě všimli, tímto výrokem se jaksi všechno v životě ovečky mění. Dosud to bylo pouhé takové básnění a vychvalování toho dokonalého zaopatření ze strany pastýře, jako například dopřává mi odpočívat na travnatých nívách, vodí mne na klidná místa úvod, naživu mne udržuje, nebudu mít nedostatek. To se krásně poslouchá. Ale nyní, jak vidíte, se i ve stádu něco začíná měnit. Mluva ovečky nabírá úplně jiný spád, než na co jsme byli dosud zvykli. Ovečka přechází do jakési druhé fáze života, kdy se u ní poprvé začíná objevovat myšlenka na těžší část života. A dokonce se v jejich slovech poprvé objevuje jedno slovo, které nemáme rádi. Všimli jste si, jaké to je? Smrt. Poprvé se u ní objevuje tohle slovo. Do té chvíle, zdá se, svítilo sluníčko, bylo krásně, v životě všechno vycházelo, dařilo se, ovečka, zdá se, překypovala zdravím, měla spoustu času na odpočinek, jakási bezstarostnost, ale nyní jakoby se v jejím životě začínalo stmívat. Místo sluníčka se na oblohu začínají stahovat mraky a všechno jakoby nabírá jiný spád. A není divu, léto, zdá se, prošlo. A na scénu vystupuje podzim a s ním ruku v ruce zima. Ano, i toho byly ovečky v Davidově stádu svědky. Radovali se jistě z jara, z léta, ale věděli, že těmto ročním obdobím brzy odzvoní a možná to už zažili opakovaně. Je to čas, kdy pastýř usoudí, že je nejvyšší čas, aby se ovce přesunuli z pastvin domů. Protože zima je na obzoru a pastýř musí rychle reagovat, aby své stáda před blížící se zimou uchránil. Putování do takzvaného zimního domova vždycky bývalo a bývá i dnes v mnoha případech dost obtížné. Nemluvím teď o malých stádech, které pastýř pase takzvaně kolem svého domova, ale máme teď před sebou pastýře Davida, který své ovce pásl během té letní sezóny daleko od svého domova. Jestli si vzpomínáte na to, když do jejich domu v Betlémě přišel prorok Samuel, aby tam na boží rozkaz pomazal za krále Davida, tak on musel čekat, dokud pro něj nedošli a nedovedli ho domů, protože pásl dost daleko od domova. A aby se vrátil, tak musel za ním být vyslán zvláštní posel, který znal tu krajinu a který ho dovedl domů. Stejně taky v dnešní době některá stáda pasou nejenom v Izraeli, ale ve Spojených státech a Nové Zélandě na jiných místech a hodně daleko od svých domovů. Když se ale blíží zima, oni se musí s těmi stády přesunout domů. A právě toto je jedním docela z takových těžkých úkolů pro každou ovečku. Na jaře byla odpočatá, když šla na pastvu, byla natěšená, byla taky, řekněme, i mladší o ten rok. A tak z radosti běžela, navíc bylo už krásně, jarní sluníčko hřálo, hlavně nijak nemusela spěchat, poklidně se popásala, dny krásně ubíhaly, jenomže podzim a s ním ten rok. A tak z radosti běžela, navíc bylo už krásně, jarní sluníčko hřálo, hlavně nijak nemusela spěchat, poklidně se popásala, dny krásně ubíhaly, jenomže podzim a s ním blížící se zima už je o něčem jiném.

ovečky, hlavne niektoré, býva hodne zdlúhavé a hlavne namáhavé. Ovce postupují hodne pomalu, z důvodu, že musí z hor scházet po různých stráních, údolí, rokly a najednou se musí prodírat i sněhem, který je sem tam zaskočí. Z toho, co vím, tak je to právě první sníh, který je pro pastýře signálem, že je nejvyšší čas ovce přemístit do zimního stanoviště. A pastýři někdy využívají, kolik to jenom jde, než přijde ten první sníh, aby nemuseli ovce krmit a aby využili ještě co nejvíc podzimu a trávy s tím spojené. Zkusme si teď představit, jak je ovečka zaskočená tím, co vidí, když se ráno probudí a venku je sníh. Večer možná ještě se pásá na zelené trávě a ráno tam je bílo. Přes noc nasněží a ona se chystá na návrat. Přes to všechno, přes ten sníh, nebo právě proto, ovce musí vydat sílu na zdlouhavou a nebezpečnou cestu domů. A když tak čtete tenhle žalm, tak přesně v tomhle stavu nacházíme Davida. On uvažuje o sobě jako ovečce v božím stádu. Vidí sebe sama, jak nastal čas po těch krásných dnech s pánem. Nastává čas, kdy ho pastýř připravuje na zpáteční cestu. Na cestu domů. David vidí, jak jarní a letní čas i v jeho životě pominul a blíží se podzim. A zima, která se hlásí o slovo, jde ruku v ruce s nebezpečím a nejednou starosti v životě. Protože úst poprvé slyšíme to, co, jak jsem říkal na začátku, do té doby nezaznělo. A sice, i když půjdu rokli šeré smrti, kralický překlad říká, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Ano, pojednou David má před sebou už ne ty zelené, pouze zelené pastviny, má před sebou ne pouze klidná místa úvod, ale on už vidí blížící se údolí, vidí stráně, po kterých bude muset sestupovat, a zatím vším vidí i jakýsi stín a nazývá ho stínem smrti. Vnímejte, jako ovečka, přestože je pod ochranou toho dobrého pastýře, přesce jenom od tohohle není uchráněna. Někdy si říkáme, když už jsme boží děti, jsme křesťané, tak přece jenom budou věci, které nás minou. Jak vidíte, neminou. David v roli ovečky vidí před sebou údolí, vidí před sebou stíny, vidí před sebou starosti, nemoci, bolesti a vidí v dáli i stín smrti. Jedním slovem, všechno to nebezpečí spojené s podzimem a zimou jako takovou v životě člověka. Drazí moji bratři, sestry, věřím, že jste poznali, o čem tenhle výrok jedné z božích oveček je. A taky, co tento výrok ovečky z božího stáda znamená i dnes večer pro mě a pro vás. A teď prosím, nechme stranou věk, který někdy si říkám, ještě mi tolik není. Ať se podíváte z jakékoliv strany chcete, je to obraz toho našeho současného života. Krásné jarní a letní dny i v našich životech pomalu a jistě střídají ty dny, na které se možná netěšíme, takové ty podzimní dny. A my možná cítíme v životě, že se blíží víc než kdy jindy čas na cestu domů. A že i některé z nás ta doba hodně překvapila, anebo překvapuje, možná dřív, než jsme si mysleli, o tom není pochyb. Někteří z nás ještě včera jsme si mysleli, že žádná změna v životě není na obzoru. Že dnešek je jako včerejšek a že vlastně nic vážného se s námi neděje. Sluníčko života ještě včera krásně svítilo, možná jsme se cítili zdraví, spokojení, snad stále ještě svěží a mladí. V rodině bylo všechno v tom nejlepším pořádku, všechno se dařilo.

A možná jsme měli spoustu plánů do budoucna, jenomže pak jsme se pojednou probudili do dalšího dne a nechtělo se nám věřit, že je všechno jinak. Všechno venku už bylo bílé. A nám z ničeho nic došlo, že přišla zima i do našeho života, že léto je u konce. Že zdraví už není takové, jaké bylo. Že to všechno nějak vzalo jiný směr a hlavně rychlý směr. A jestli víte, že v životě člověka to někdy přichází jak blesk z čistého nebe. Jdete k lékaři možná jenom na preventivní prohlídku a jste na prostém klidu. Možná ještě v čekárně jste v naprostém klidu, možná ještě domů jdete v naprostém klidu. A pak přijde výsledek a svět se jaksi boří, jakoby venku už se setmělo a jako už by všechno vzalo jiný směr. A nebo jedete někam a jste šťastní v pořádku a všechno se cestou najde, jde jakýsi den D, kdy i ovečka Kristova stáda nechce věřit tomu, co přišlo a jak rychle to přišlo. A to jsou dny, kdy i jednotlivé ovečky se pomalu vydávají na jakousi strastiplnou cestu. A jak už jsem řekl, jsou to cesty, které se neobejdou bez různých údolí, roklých a strání. Byly dny, kdy David vnímal ve svém životě roviny, viděl pouze zelenou trávu, klidné vody, a je to tady krásné řečeno, že si zakládal na klidných vodách. A víte, že když je klidná voda, tak se krásně v ní zračí nebe. Když jsou vlny, tak už je to horší. Ale z ničeho nic David vidí údolí rokle straně. Samozřejmě, že vy i já v takových okamžicích bychom si přáli, kdyby ta údolí překlenuli nějaké mosty, možná vzdušné mosty. Ale oni tam nejsou. Kolikrát bychom chtěli z jedné hory tak nějak přejít na druhou. Možná i tak v duchu prosíme, kdyby tak nám Pán Bůh dal křídla, abychom přelétli to údolí, ve kterých je starost a bolest. Ale jak vidíte, nevyhýbají se údolí ani Kristovým ovečkám. A my musíme z té hory jít dolů do údolí. Každý z vás víte, kolika údolí už jste prošli během těch let, tolik jste mezi ovečkami Pána Ježíše Krista. Chci vám i tímhle říci, že to není nic divného. A David, věřím, proto to zakomponuje do tohohle žalmu, aby až přijde něco takového do našich životů, abychom si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. A říká to apoštol, aby až přijdou takovéto věci, aby jsme si nemysleli, že se s námi děje něco neobvyklého. Ale že to patří i do života Kristových oveček. Že z těch krásných travnatých hor musíme nejednou trpělivě sestupovat do jednoho údolí za druhým. Údolí totiž k horám neodmyslitelně patří. Někdy obdivujeme ty hory, krásné, ale abyste se na ní dostal, musíte do údolí. Horské srázy jsou zbrázděni hlubokými roklemi, rozsedlinami a přikopy. A skutečně ta nejschudnější cesta z hor vede zpravidla právě těmito roklemi a údolími. Však se ještě jednou zaposlouchejte do tohoto slova. I když půjdu rokli, říká David, nebo byť se mi dostalo jíti přes údolí. I když bych musel do té hloubky, a v obou případech, všimli jste si, je tam položen důraz na opak světla. V ekumenické Biblii je zdůrazněno slovo šero. I když půjdu roklí, šere. Opak světla. A v kralické Biblii je zdůrazněno slovo stín. Ano, je to cesta, která člověka svede z horských prosuněných míst do hloubky, kam světlo pořádně nedosahuje. Kdo by to neznal v životě? Hlavně vy starší, kteří už něco pamatujete a něčím jste prošli. Navíc víte, když se jde dolů do údolí, kam
už tak nějak nedosahuje světlo, tak tam už ty pěšinky přestávají být suché a začínají klouzat. Začíná být klusko. Ale ovečka Kristova, říká David, i kdyby se jí dostalo tam tu dýti, ona půjde. Proč? Protože jí to nařídil pastýř. Ten dobrý pastýř. Ten, který dopřával všechno dobré během celého jara i celého léta. Teď nařídil, že se musí přemístit a ona poslouchá. Tak jako poslouchala předtím, když bylo krásně, dobře, tak teď poslouchá opět. Jde za ním tou úzkou cestičkou lemující hory. Sestupuje do údolí svědomím, že každý další krok může být i pro ní na tomhle světě poslední. Některé ovečky nepřežily tu cestu domů, protože uklouzly, zřítily se ze srázu. Ale ona jde poslušně, protože to bylo rozhodnutí pastýře, přesunout se domů. Tak se podívejte na celé to znění, jak šero tak stín ovečka přisuzuje samotné smrti. I kdyby se mi dostalo jít údolím nebo rokli, a hned na to následuje slovo smrt. Ovečka ví, že ta cesta je spojená s bolestí, s trápením a smrt, že je součástí téhle cesty. Ale ovečka jde za pastýřem dál. A my se musíme opravdu dnes večer ptát, jak je možné, že ovečka se nezbouří. My v Kristově stádu, když se nám něco nelíbí, tak si říkáme, proč, proč? Podívejte se, ovečka se neptá proč, ale ona jde. Možná si říkáme, proč se nevrátí na ty hory? Vždyť má krásné vzpomínky s létem a s podzimem, s těmi pěknými dny. Proč se nevzbouří proti nařízení pastýře, který opouští ta pěkná místa? David pokračuje uvedením dvou důvodů. Za prvé, protože se ovečka té cesty nebojí. Všimněte si, i když půjdu do klišeré smrti, nebudu se bát. A teď říká ničeho zlého. I když bych tam tudy měla jít, i kdyby pastýř rozhodl, že mě tam tudy provede, já se nebudu bát. Víte, a tohle je tajemství. Proč ovečka tam jde? To je důkaz poslušnosti, ale také i odůvodnění toho, proč tam jde a proč ho následuje. Protože se odmítá podřídit strachu. 23. žalm je zejména pro tuto výpověď často čten u lůžka umírajících. Dost často je čten na samotných pohřbech jako důkaz toho, že i samotná smrt není konec cesty, ale že jenom pouze bránou k novému vyššímu životu. Je to vlastně pouze ono chmurné údolí, jimž procházíme do věčnosti plné blaženosti, slasti, slávy Boží přítomnosti. Proto se ovečka nebojí. Není to proto, že by šla slepě a bylo jí to úplně jedno. Pán Ježíš po nás nechce, abychom šli jako slepé ovce a bylo nám to jedno. On chce, abychom šli za ním a měli tohle jasné světlo, abychom to dokázali zdůvodnit. Jdu za svým pastýřem, protože se nebojím. Protože vím, že i když sluníčko zmizelo z údolí, kterým právě procházím, a vím, že i když tohle údolí zahalil stín, neznamená to, že tam v tom údolí zůstanu. David říká, i když jim půjdu, v tom je řečeno, já tam nezůstanu, já jim projdu. Je to pouze, jak jsme si řekli, brána k věčnému světlu. Ten druhý důvod, proč se ovečka nebojí, všimli jste si, jak je? Nebojím se, protože tam seš se mnou ty. Ano, tohle je tajemství důvěry každé ovečky. To vědomí, že ať jde kudykoliv, nejde tam tudy sama. Před ní jde její pastýř. To znamená, že cesty, pěšiny a vůbec stopy, po kterých jde, před ní prošel její pastýř. Proto takto odevzdaně říká, i kdybych tam tudy měla jít, já se nebudu bát, protože seš tam ty. A víte, pastýř vždycky byl vepředu. Proto se ovečka nebojí. A buďte upřímní, vědět, že to, na co šlapete, už před vámi šlápl váš pán. Nedodává vám to důvěru.
Někdy si myslíme, a ďábel nás tom zemdlívá, že nás Pán Bůh posílá na cesty, na kterých ještě nikdo nebyl. Že z nás snad dělá i pokusné králíky a že nás vysílá, abychom šlapali a jestli se to prolomí nebo ne, to už je na nás. Ne. Každá ovečka, která je postavena na nějakou cestu, aby šla, ona ví, že tam, kam šlape, už šlápl pastýř. Vždyť co jiného bychom potřebovali, než vědět, že i naše životy, ať už prochází čímkoliv, před námi prošel Pán, před námi prošel náš Spasitel. V jedné křesťanské písni se zpívá, veď mne dále, veď mě výše. Všimněte si, i když jdeme někdy údolími, cesta za Ježíšem Kristem, vedle toho, že to je cesta, jsou to kroky po jeho šlápotách, je to vlastně stále cesta vzhůru. I když bychom byli v tom nejhlubším údolí, cesta za Ježíšem Kristem je cestou vzhůru. Vedle toho, že je tam s námi, vedle toho, že šlapeme na ta stejná místa, jako on, my jdeme vzhůru. A tak to má být a mělo by to být i v našich životech. Navíc Pán Ježíš, když se tam setmí a sluníčko ne, proniká do údolí častokrát, tak Pán Ježíš o sobě prohlásil, že on je tím světlem. Takže je-li tam náš Pán Ježíš Kristus, i kdyby nic neproniklo, on nám svítí na cestu. A navíc řekl, že já s vámi jsem až do skonání tohoto světa. Jinými slovy, já jsem s vámi úplně ve všem, co prožíváte. Já jsem s vámi i v tom nejhlubším údolí, jaký existuje na tomhle světě. Já jsem až do skonání. To znamená, nemůže vás potkat na světě nic horšího, než ten závěr. A chci, abyste viděli, že až do toho skonání jsem tam já. Nemůže vás překvapit v tomhle světě nic horšího, protože do skonání světa jsem já s vámi. Jak požehnaná útěcha. Vždyť ty jsi se mnou, říká David. Proč bych se bál? A to už se teď dostáváme k tomu třetímu důvodu. Protože ovečka má s pastýřem vybudovaný úzký vzájemný vztah. Proto se nebojí. Všimli jste z toho důvěrného tykání? David neříká, vždyť se mnou jste vy, Bože. Vždyť se mnou jste vy, pastýři. Ale on říká, vždyť se mnou jsi ty. My na světě to máme rozdělený. Já jsem vyrůstal v době a v místě, kde jsme vykali i rodičům. Vykáme lidem, které neznáme, vykáme starším od nás. Ale všimněte si, David zdůrazňuje tohle týkání. Se mnou jsi ty. Já mám s tebou úžasný vztah, můj pastýři. A skutečně tohle může říct si pouze ten, kdo toho druhého osobně zná. David v podobě ovečky ke svému Bohu Hospodinu nepřistupuje jako k někomu cizím. Je pro něho skutečně domácím. Přistupuje k Hospodinu jako ke svému Spasiteli a Pánu, který pro něho a za něho všechno podstoupil. Jako k tomu, kdo mu prošlapal cestu tou rokli smrti. Pastýř totiž nikdy neposlal do rokle ovečky samotné, oni by tam možná ani sami nešli. Ale vždycky šel před nimi a oni poslušně za ním. Mimo jiné i proto, že to byly jeho ovečky. A víte, žádný pastýř, který si váží svých oveček, je nepovede někudy a řekne si, ale tak to je jedno, jestli je provedu nebo neprovedu, jestli přežijí nebo nepřežijí. Když je něco vaše, když si to pořídíte, když to zakoupíte, když to zaplatíte, tak si to vážíte. A ovečka v Kristově stádu by to měla vědět, že je koupená Kristovou krví, že je vzácná, že je draze zaplacená a že je Kristem pořízená. Jednoduše, bratře a sestry, my jsme jeho ovečky. Proto se nebál David a proto bychom se neměli bát my, protože pastýř si své stádo hlídá. A nikdy by tebe ani mě nevystavil nebezpečí. Tím ale, že jde před námi, jasně dává najevo,
že se nemusíme bát. A oni věděli, že jít za ním je to to nejbezpečnější, co můžou udělat. A hlavně, že se jim nemůže nic stát, protože cesta, po které jdou, už pastýř šel. Pojďme se jim v tuhle chvíli ptát. Proč bychom se měli bát toho, co přijde? Všimněte si, že David mluví v budoucím čase. I kdybych měl jít. Neříká, i když jdu. Ale říká, i kdybych. Mluví v budoucím čase. A tak teď chci oslovit sebe i vás, kteří v tuhle chvíli možná se cítíte stále na těch zelených pastvinách, na těch rovinách, sluníčko svítí v životě, všechno se daří. Je to otázka na nás, proč bychom se měli bát zítřku? Proč bychom se měli bát, že nejedno údolí života nás vyděsí? Jakoby se někdy člověk bojí toho, že se daří dobře. Protože za sluníčkem přijde mrak. Proč bychom se měli bát? Musíme se někdy dívat, jak mnozí kolem trpí. Možná se to netýká ještě nás tuhle chvíli, ale díváme se na ostatní. Díváme se najednou, jak těla našich nejbližších pomalu a jistě ničí zhoubné nemoci. Jindy zase se díváme, jak s tím smrti se rozhosil znenadání, bez očekávání nad tím a oným, kde jsme to vůbec nečekali. Jsme tím najednou zklamání, rozhození, zmatení, snad i naštvání a ten strach se přenáší na nás. A někdy se přistihnu a věřím, že víte, o čem je řeč, že i k tomu přistupujeme jako ke katastrofě, že se to jaksi teď vymklo z ruku a že to přišlo tak jaksi rychle. A zmocňuje se nás právě strach na jedné straně z toho, co teď bude následovat v tom dalším údolí. Byli jsme zvyklí na roviny, ale je tady otázka, proč bychom se měli bát? Chci vám říct, že dnes jsme voláni k tomu, abychom si uvědomili, že tam před námi je pastýř. Náš pastýř. I když stádo je velké a my tam dopředu nevidíme, a víte, tak jsem musel přemýšlet, když vidíte velké stádo, tak ty ovečky vzadu nevidí pastýře, oni ho nemůžou vidět, když je stádo veliké. Ale oni věří, že tam je. Jdou za tou, která je před nimi, ta jde za tou, která je před ní. Ale oni ví, že pastýř je vepředu a volí tu nejlepší možnou cestu. A v tom je tajemství každého z nás, bratře, sestry. Ovečka ví, že pastýř volí tu nejpohodlnější a nejschudnější cestu v tomhle světě pro každého z nás. I když se nám to tak někdy nejeví. Písmo říká, že i tak jeho plány s námi nejsou v žádném případě otrápení, jak si myslíme. A ďábel to ví a přichází a říká si, to, čím procházíš, to by nemělo se stávat, to není dobrý. Ale písmo nám říká, že cestu, po které nás náš pastýř vede, je v každém případě cestou pokoje. A to proto, jak to říká Jeremiáš 29.11, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. A teď poslouchejte, chci vám dát naději do budoucnosti. My si říkáme někdy, jaká naděje? Jaká naděje? Podívej, čím procházím. Pastýř nám říká, ať s tebou jdu kamkoliv. Vedle toho, že tam jsem s tebou, já zamýšlím s tebou jenom to, co je o pokoji. Žádná moje myšlenka není o zlu, natož čin. Ano, našemu pastýři nejde v tvém a mém životě pouze o dnešek. Jemu jde o naši budoucnost. A tak se mu poslušně podřizujeme, protože my někdy se díváme jenom kousíček dopředu, ale pastýř se dívá do dály. Ovečka ta, i když zvedla hlavu, tak viděla jenom kousek dopředu. Pastýř stál 2 metry nad ní a díval se dopředu, do dály. Proto volil cesty, které volil. Ovečka s hlavou u země samozřejmě řekla, tak tu ta pěšinka není moc dobrá, tady ten kámen, tudy bych nikoho nevedla. Ale pastýř vidí dopředu a ví, že kdyby ji nevzal přes tento kámen, tam tu skálu by nepřelezla. Chci vám dát naději do budoucnosti, já tam vidím, říká pán. Podřizujme se mu, bratře, v tomto podzimním a zimním životním období.
Protože jen tak dosáhneme s Bohem těch takzvaných vyšších poloh, ke kterým směřujeme. A cesta k ním musí vést údolím. Nepůjde to jinak na tomhle světě. A víme, že ten, kdo Pána poznává v těch těžkých životních zkouškách, prochází každodenním životem osvobozeně a v radostně. Věřící lidé, kteří takovými údolími prochází v tichosti a odevzdanosti svému pastýři, nejenom, že osobně zakouší to každodenní občerstvení ze strany svého pastýře, ale také mohou dnes a denně být povzbuzení pro všechny ostatní, kteří kráčí vedle nich. Skutečně potěšit truchlícího nad hrobem může jen ten, kdo sám ztratil milovaného člověka. A jestli mi dáte zapravdu, že když vás povzbudil někdo, kdo ztratil někoho, tak si řekli, on ví, o čem mluví. Tak využívejme i této výsady, mohli to tak říct. Když máme s tím čelným zkušenost, pojďme povzbudit toho, který ji nemá. Protože ten, kdo sám zažil velká duševní muka, ten nejlépe porozumí zlomenému srdci svého bližního a potěší ho. Kdo si řekl krásná slova, že podobně jako voda může proudit jen proláklinou, korytem potoka, řeky či údolím, tak i Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Slyšíte, jak to zní? Podobně jako voda může proudit jen proláklinou, korytem potoka či údolím, řeky či údolím, Boží požehnání a občerstvení může proudit naším životem jen údolími, která v něm zařízly bolestné zážitky. Jenomže kdo na to myslí? Že zážitky bolesti, které ho zařízly a nechali šrámy na naší duši. Že jsou to jako koryta, po kterých proudí požehnání do jiného života. Je pravda, že mnohdy se hrozíme už jen pomyšlení na podobná údolí. Na to, že aby nechali zářez v našich srdcích. My se jich bojíme, ale právě tato temná údolí, vidíte, Pán si může použít k tomu, aby skrze ně proudilo požehnání k tvému a mému srdci. Jakoby dostane se blíž, než by se dostal jinak. A tak nesnažme se za každou cenu uniknout nesnázím a těžkostem. Neříkám, abychom je vyhledávali, abychom po nich prahli. Tohle zdravý člověk nedělá. Ale David, pastýř v tomhle žalmu, nás vede k tomu, abychom se jich nebáli a nevyhýbali se jim. Za každou cenu. Nesnažili se jim uniknout, ale v duchu, i kdybych měl jim projít, vím, že seš tam se mnou. Mohou být jak pro nás, tak pro každého našeho blížního požehnání. A je to otázka, bez které si neumím představit závěrečnou část této dnešní biblické hodiny, a to je, jaký je ten hlavní důvod této strasti plné zpáteční cesty. Proč toto všechno musí každá pastýřova ovečka ve stádu podstoupit? Co tím pastýř sleduje? Což pak by nás nemohl nechat na těch pastvinách, rovinách a počasí stále? Proč musí přijít i v našich životech podzim života? Proč musí přijít i bolesti, starosti? Co tím pastýř sleduje? Tady je odpověď velmi jednoduchá. Pastýř z těchto vysokohorských pastvin vede ovečky domů, aby je přes zimu ustájil v něčem lepším. Je pravda, že se měli dobře tam, kde byli, ale on má pro ně připravenou teplou stáj. A to i tehdy, když ovečka to tak nevidí, a když tomu vůbec nerozumí. Víte, dokonce i tehdy, když by to chtěla úplně jinak. Pastýř má jasný cíl a také ještě jasnější důvod. On to myslí s ovečkou dobře. Tak se ptejme v závěru, máme se toho lekat, když Pán to vidí jinak než my? Zdali po nás nechce náš pastýř to samé v této době? Víte, přijde totiž čas, kdy ovečky si to cestou už uvědomí, hlavně když se blíží domů, když už to začínají poznávat. I když to je pro ně hodně těžké, věřím, že přijde čas, kdy už se nemůžou dočkat, kdy konečně budou doma a už, jak říkám, když už to začínají poznávat, vyhlíží domov a když ho zahlédnou, utíkají o život. Konečně doma, konečně doma. Poznávají krajinu, poznávají ulici a poznávají ovčinec. Žel nejednou je jeden křesťan taky otřesen bouřemi života, nejtěší se domů. Držíme se zuby nechty toho a onoho, těch našich rovin, alespoň si myslím, že to jsou roviny,
Jenže víte, jsou to právě těžké zkoušky, klikaté životní cesty, na nich se pozná, zda opravdu Pánu důvěřujeme, že to s námi myslí dobře, či zda propadneme malomyslnosti a zoufalství, jakmile se nad námi setmí a cestu zahalí neproniknutelné stíny. Ale v jedné věci musíme mít jasno. Nikoho z nás cesta údolím života nemine. Pán Ježíš praví u Jana 16:33, na světě budete mít soužení. Ale doufejte, já jsem svět přemohl. To znamená, vítězství je moje. A v tuto chvíli je vítězství i naše, protože my patříme jemu. To znamená, že nezáleží tak příliš na tom, kolika údolím ještě projdeme. Nezáleží na tom, jaká ta údolí ještě budou. Důležité bude, jak se s nimi vypořádáme a jak skrze ně přejdeme a jak překonáme i těžkosti, které přijdou do našich životů. Já věřím, že pokud budeme mít před sebou ten krásný cíl, pokud ze zřetele nestratíme v dáli ten teplý ovčinec, kde najdeme tu věčnou útěchu, a pokud nezapomeneme, že před námi jde pastýř, který to s námi myslí pouze a jen dobře, pak můžeme jít klidně dál, můžeme jít odevzdaně za Pánem. Vedení jeho dobrým svatým duchem, který nás i v těch těžkých chvílích potěšuje, povzbuzuje a také uvádí do pravdy. Ne do pravdy tohoto světa, který říká, ale tak kdyby tě Pán Ježíš měl rád, jak říkáš, tak by si neprocházel tímhle. Ne. Duch svatý nás uvádí do té boží pravdy, kdy cítíme, že to, co Bůh činí, všechno je dobré. Prosím Pána, aby v nás budil touhu po domově. Víc než kdykoliv jindy. Abychom mohli z žalmu 123. žalmu už dnes večer volat, i když půjdu roky šedé smrti, já se nebudu bát, vždyť tam seš se mnou ty. Amen.

Vyslechli jste si 12. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šat se změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.

Chlapec se znovu zahleděl do knihy a začal znovu číst. Tvář jeho vidět budou a jeho jméno bude na jejich čelech. Tak já ho mám vlastně vidět, přikývl radostně zlatovlasou hlavou. A jestli i mě napíše na čelo svoje jméno, to nevím, ale to bude asi veliká sláva. Já jsem jenom takový malý a hloupý chlapec. Ani si nevšiml, jak nahlas čte, ale i nahlas myslí, a právě tak nespozoroval, že už není sám, ačkoliv radostné Dunajovo štěkání ohlašovalo někoho známého. Proto se vylekal, když nad ním zaznělo. Proč si nadáváš do hloupých, Pavlíku? Chlapec se ohlédl a hned vyskočil. Spíš by se nadál své smrti, než že uvidí tady ve své sluneční krajině pana faráře Malinu. Prosím vás pěkně, kde jste se tu vzal? Dobrotivý úsměv zkrášlil vážný, pobledlý obličej kněze. Myslíš, že celé hory jsou jenom tvoje? A já, že nesmím dál? Jenom asi na farskou zahradu, viď? Abych se nadýchal čerstvého vzduchu. Ale ne, ale když je to daleko a je neděle, kdo tam v kostele lidem káže? No podívejme se, takový malý inkvizitor. Dopoledne jsem ještě kázal a teď na rozkaz lékaře přišel jsem sem několik dní bydlet. Víš, nejsem zdrav. Bydlet sem a do hor. A kam? Do myslivny. Však je to blízko. Ale prosím vás, nezlobte se, když se zeptám. Kdo vám řekl o sluneční krajině? No, o sluneční krajině? To říkáte tomuhle údolí? Ano, vlastně já ani nevím. To jsem jenom já vlastně tak vymyslel, když je tady nebeská brána a za ní ta zem, kde slunce nezapadá. Tak tady je nebeská brána, pohlédl kněz na krásné vrchy a rozkvetlé horské louky. No, člověče, kousek nebeské tišiny a mír, to tu je, povzdechl si. Ale na tu myšlenku si nepřišel sám od sebe. O jaké sluneční krajině si to kde slyšel? No jestli chcete, tak já vám to budu říkat od začátku. Jak to vlastně bylo? Jistě, že chci. Jen vyprávěj. Pan farář si pohodlněji lehl a nespouštěl laskavý pohled z chlapcovy tváře. Nechal ho vyprávět všechno, i proč hledal sluneční krajinu z říše pohádek, i jakou ji našel a v ní tuhletu knihu, kterou teď tak vroucně tiskl k hrudi. A kolik se už dozvěděl o té pravé krajině, kterou teď hledá, a že viděl i její sedmibarevnou bránu, tenkrát v té bouřce, tady nad těmi horami. Pavlík neviděl slzy dojetí, které při jeho vyprávění asi třikrát zakalili pánovi oči. Vypověděl i to, co si teď v knize přečetl, a že si právě vyprosil, aby ho pán Ježíš přijal za služebníka. Ukaž mi tu knihu, pravý pan farář, mohl by si nechat tady, když půjdu na procházku, přijdu sem, a jako ty budu v ní číst řádek za řádkem. A já bych teda hledal s tebou tu cestu do pravé sluneční krajiny, kde už nepotřebují měsíc, aby tam svítili, protože to jejich svící je beránek. Chlapec se zamyslel a krátce musel bojovat sám se sebou. No ale potom pohodil zlatovlasou hlavou. Nechám, pane faráři, strýček Lesina už je pryč a já neumím číst tak dobře jako on, abych mohl číst druhým. A kdybych natrefil právě naraz, pane faráři, tak vy byste přečetl sobě i mě, že jo? Přečtu. A jestli chceš, pojď nejdřív ukázat mi tu svoji divotvornou skálu. Zvedli se, pan farář ovšem svému malému průvodci nestačil. Brzy se odsli v jeskyni. Skutečně, pěkný úkaz přírody, divil se pan farář. Měl zpravdu. To vypadá jako stůl. A toto není lavička, ale zrovna pohovka. A ty si sem nalosil to zelené kvítí, viď? Chtěl si mít kolem sebe pěknou výzbu. Zálibně se rozhlédl host kolem dokola po čistém, vymeteném, zelení a kvítím vyzdobeném Pavlíkově paláci. Já si myslím, když on je syn boží, pán Ježíš, a slíbil to, že se mnou bude bydlet, že se mu zavděčím, když budu mít kolem sebe pěkně. Pavlíku, a ty věříš tomu skutečně, že on je vždycky a všude s tebou? Neptal se to pan farář jako strýček Lesina nebo dědeček. To byla úplně jiná otázka,
protože chlapci bylo tak snadno odpovědět. No určitě, pane faráři. Já vím, že je vždycky se mnou, i v téhle chvíli. Šťastná prostoto, povzdychl si kněz. A pak mu četl. Jak to bylo, když pán Ježíš šel do nebe, ti andělé řekli, že zase přijde. Ale nejdřív slíbil, že pošle Ducha Svatého. Pěkně vás prosím. A co je to Duch Svatý? No to je přeci duch našeho pána Ježíše Krista. Zamyšleně odpovídá pan farář. Toho ducha musí mít každý křesťan, protože v této knize stojí, že kdo ducha Kristova nemá, ten není jeho. Tak to vy ho určitě máte. Vy jste jeho, že? Kdyby se byl zeptal někdo jiný. Pan farář by mu asi nezůstal dlužen odpověď. Co pak nebyl pokřtěný? Nepatřil k samospasitelné církvi katolické? Víš, Pavlíku, na tuhle otázku ti odpovím až podruhé. Já se nejdřív přesvědčím z téhle knihy, jak to se mnou vlastně je. A chvíli kráčeli mlčky. O čem přemýšlíš? No co mám dělat, abych toho Ducha Svatého taky dostal? V téhle knize stojí, Pavlíku, že pán Bůh dá ducha těm, kdo o něho začnou prosit. No, tak to bude určitě pravda. Vždyť on dal všem, kteří ho prosili, tak by dal i mě, za co jsem prosil. Ale co pak je to stejné přijmout Ducha Svatého jako přijmout pána Ježíše? Já ti nerozumím, Pavlíku. No víte, když Marta přijala pána Ježíše do svého domu, a já, i když ho nevidím, taky jsem ho přijal u nás do svého domu, tam v té boudě. Ve svém koutě, i tady v té skále. A já vím, že tu se mnou bydlí. Pan farář se zastavil. Jako oslepený zavřel oči. Ne, praví jako sobě rovnému. Ducha Kristova musíš přijmout ne do domu, ale do srdce. Tak ho musíš přijmout. A on tam může vejít? No to víš, že může. Podívej se na slunce, jak je veliké, krásné a nádherně zapadá. Tak se podívej na tuhle kapičku rosy. Jak je proti němu malinká, co v ní vidíš? No to slunce. Jo, aha, ona ho přijala, že, pane faráři? No, dítě, ale teď dobrou noc. Než se chlapec nadál, byl sám. A tak si začal modlit. Pane Ježíši, popros toho svého nebeského otce, víš, aby mi dal taky Ducha Svatého. Protože ty víš, že bych chtěl být jenom tvůj. A já bych ho chtěl přijmout, třeba jako tahle kapička rosy. A prosím tě, dej ho i panu faráři. Ale určitě. Amen.

se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomýšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

0: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli, milé sestry, milí bratři, vybírám z prvního listu apoštola Pavla ke Korinským, 13. kapitoli, verš 4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Požehnej, drahý pane, i tuto chvíli pro každého z nás. Děkujeme za tvé slovo. Amen. Já teď poprosím všechny děti, které tady jsou, aby odešli na svůj program na nedělní besídku. Všechny děti jsou srdečně zvány nahoru na nedělní besídku. Menší děti jsou naproti. Na balkóně větší děti jsou ve druhém patře bydlíme my. Tam teď je zamčeno. Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, vážení hosté, kteří jste dnes dorazili do našeho sboru, milí posluchači, kteří nás posloucháte po internetu, vážení diváci, kteří nás sledujete v přímém přenosu. Dovolte mi, abych na počátek vyjádřil poděkování všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh pobytu, dorostu a mládeže v jižních Čechách. Děkuji všem, kteří zorganizovali, kteří se účastnili, kteří tam byli, šťastně se vrátili a prožili pěkný čas. Děkuji všem, kteří se v tomto týdnu zapojili do organizování a také samotné realizace příměstského tábora v našem sboru, tady v těchto prostorách. Hostili jsme tady 22 dětí, které přicházely od pondělka do pátku, od 8 hodin rána do 16 a měli tady program. Takže všem, kteří pracovali na všech frontách, upřímně děkuji. Pomalu se už vracíme do běhu skoro po prázdninách, ale je tomu tak. Příští neděli už budeme mít zahájení školního roku 2016-2017. Zároveň bych chtěl vyřídit pozdravy z evangelického sboru Českobratrské církve evangelické ze Strmilova, kde jsme letos po 17. byli. Je to malý sbor, to jsem vám už říkal, menší než je náš sbor, ale o to srdečné pozdravy posílají i do našeho sboru. Dnes pokračujeme dál, v prvním listu Korinským už ho studujeme delší dobu. A dnes jsme se dostali k lásce opět. Přejeme si často hodně lásky, zvlášť když posloucháme svatební přání. Tak v těch svatebních přáních je vedle toho všeho vždycky na prvním místě láska a hodně lásky. A my přejeme skutečnou lásku, která považuje právě svého partnera za přednějšího než sebe, lásku, která se neokouká, lásku, která vytrvá, lásku, která je den ode dne silnější. Kde najít takovou lásku? Dá se vůbec najít? A nebo kdo je dárcem takové lásky? A nebo vzorem pro nás? Následující verše, které jsme přečetli a které vlastně máte verš před sebou. První list Korinským 13:4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Boží slovo nám dáva odpoveď na otázku, co je pravá láska. O lásce se opravdu mnoho píše, zpívá a s tímto tématem jsou spojené mnohé básně, ale láska to nejsou jenom polibky a objímání, ani krásná slova či líbezné melodie. Láska je v něčem jiném. Je v postojích, které máme vůči jiným, vůči svému partneru, vůči svým dětem, vůči rodičům, sousedům, kolegům a ostatním lidem kolem nás. Když čteme poctivě a upřímně tyto verše, tak musíme upřímně také odpovědět. Dokážeme to? Milovat takovou láskou, to je nad lidské síly. Největší láska, s jakou se můžeme mezi lidmi setkat, je bezesporu láska mateřská. Maminka opravdu dovede zcela nezištně bdít u lůžka svého nemocného dítěte. Maminky dovedou prožívat prohry v životě dětí, jejich vítězství, ze kterých zpravidla nemají vůbec nic. Jeden kazatel v jedné knize si tuto skutečnost mateřské lásky uvědomoval, když promoval na vysoké škole. Když končil vysokou školu a jeho pohled sklouzl do řad diváků, kde seděla mezi jinými jeho skromná a hodná maminka. Maminka plakala dojetím. Jeho slavnostní den byl pro ní velkou radostí, i když z toho kromě odříkání nikdy nic zvláštního neměla. A přece jeho maminka někdy ztratila trpělivost k němu a přestala být trpělivou a ten muž vyznává, že mnohdy právem. Když čteme tyto verše, když jsme se znovu podívali do 13. kapitoly apoštola Pavla v listu, prvním listu Korinským, tak můžeme dojít k jedinému závěru. Je jen jedno slovo, kterým lze zaměnit slovo láska v našem životě i v tomto oddíle. V tomto biblickém textu, aniž by ztratil svůj význam, je pouze jedno jméno, které splňuje požadavky opravdové lásky. A to jméno je Ježíš. Jen on je za všech okolností laskavý, jen on se nevychloubá, on není domýšlivý. Jen o něm platí to, co je psáno i v dalších verších. A přece apoštol Pavel tím ani v nejmenším nechce říci, abychom se stáhli, abychom vzdali své úsilí o opravdovou lásku. Naopak, v Pánu Ježíši Kristu můžeme právě to, co bychom sami nikdy nedokázali. On nás chce k tomu vést, on působí v našich životech svou mocí to, co sami nikdy nemůžeme. Jde o to, aby měl v našem životě to místo, kterému patří. Aby byl pánem našich životů. Dovolte mi, abych společně s vámi dnes přemýšlel nad čtyřmi vlastnostmi lásky, které platí do dnešního dne. A ty vlastnosti, když je teď budeme probírat, zkuste aplikovat na svůj život. Vraťme se teď na chvíli do svých rodin, vraťme se ke svým sousedům, přátelům, spolupracovníkům, spolužákům. A zkusme přemýšlet. Zdali pak tyto čtyři vlastnosti lásky, o kterých píše dnešní text, je pro nás obrovským povzbuzením. A zdali pak i my jsme pro druhé, s kterými žijeme, také povzbuzením. Tak to první. Láska je trpělivá. Učíme se trpělivosti. Celý život se učíme trpělivosti. Od útlého věku se učíme trpělivosti. Vzpomeňte na malé děti, když něco stavějí a když se jim to nedaří, tak do toho kopnou, anebo to rozházejí. Vzpomeňte, když jsme byli menší a hráli jsme například Člověče nezlob se, zdali pak jsme se u toho skutečně nezlobili. Trpělivosti se učíme i v manželském životě. Opět cituji z jedné knihy jednoho kazatele, který o trpělivosti v manželském životě napsal toto. Kolikrát ti mám říkat, že pasta se mačká odzadu, přičemž na ženu z koupelny. Jen se podívej, kde jsi nechal zase ponožky, zní odpověď manželčina v podobném duchu. To nevíš, že ta linka na papíře je proto, aby se písmenka psala podle ní? Kolikrát ti to mám opakovat? Plesk. A následující pohlavek je tečkou za tímto pedagogickým projevem rozhořčeného rodiče. A tak bychom mohli určitě pokračovat s příklady trpělivosti každého z nás. Když spíš říkáme, já už jsem tak netrpělivý. Do společného soužití, do manželství si neseme i své takzvané návyky, a kolik trpělivosti musí projevit partner s námi každý den znovu a znovu a kolikrát se stane, že už mnohé věci nevydržíme a něco řekneme. Ale Ježíš Kristus takový není. On trpělivě odpouští znovu a znovu. V Matoušově evangeliu v 18. kapitole ve verších 21 až 22 máme napsáno, tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti ne sedmkrát, ale až 77krát. Opravdová láska, jak nám ji ukazuje Ježíš Kristus, je láskou trpělivou. Chceme se učit trpělivosti. To druhé, láska je laskavá a dobrotivá. Jeden člověk vyprávěl o tom, že měl velice přísného otce, který to s dětmi myslel dobře, ale jeho tresty byly nepřiměřené tomu, co provedli. A tak otec jim se sestrou, když něco provedli, zakázal jejich oblíbenou činnost. Když něco provedli, nesměli jít na mládež do sboru. Ale měli přítele, který se vždy za ně šel k otci přimluvit. Nikdo ho tam neposílal. Nemusel jít, ale šel, protože je měl rád. Určitě ten mladý člověk, když šel orodovat za ty dva, tak si musel vyslechnout mnohé, protože byl svobodným člověkem, že tomu nerozumí jako svobodný a že nemá zkušenosti s výchovou dětí. Ale on šel se za ně přimluvit, všechno, co si měl vyslechnout, si vyslechl, protože opravdová láska je aktivní. Takový byl i náš Spasitel, který nás hledal a hledá stále každého člověka. Hledá každého z nás, koho ještě nenašel, kdo se mu nedal najít. Hledá i vás, milí posluchači, i vás, milí diváci. Ježíš Kristus stále hledá. Dokud jsme zde na zemi, máme zvláštní čas přijít k Ježíši Kristu. Dokud jsme zde na zemi. Dokud ještě žijeme. A apoštol Pavel v listu Římanům v 5. kapitole od verše 6. píše následující. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné, sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. To je skutečná láska. Laskavá, dobrotivá. Pro každého z nás. Třetí. Láska nezávidí. Závist se objevuje ve všech generacích. Možná byste mohli vyprávět desítky a desítky příběhů od svých dětí, ze svých zkušeností. Záviděli jsme už něco někomu. Nemusíte se hlásit. Určitě každý z nás něco záviděl. Závist se projevuje ve všech generacích. Je to skutečně nesmrtelná teta. To je závist. Působí obrovskou zkázu ve vztahu mezi lidmi. Jeden otec zjistil, že jeho syn je v mnoha ohledech bystřejší, šikovnější a chytřejší než on. Přiznal se, že to zpočátku nesl těžce. Byla zasažena jeho mužská ješitnost. Místo, aby se radoval z toho, že syn dokáže víc než on, tak mu záviděl. Když jsem to četl v té knize, tak jsem se zastavil a i hned jsem musel pochválit své dva syny, že jsou v mnoha věcech mnohem lepší než já. Já jsem nikdy nedostal sportovní vysvědčení. Z různých důvodů vám méně či více známých, anebo viditelných. A můj mladší syn dostal sportovní vysvědčení. Tak jsem ho musel za to pochválit. Starší syn je zběhlejší v počítačové technice. Potřebují je. Já je využívám počítače jako vylepšené psací stroje. To je málo pro dnešní generaci. Já potřebuji, aby mi někdo poradil. Musel jsem uznat, že jsou, a nejenom mý synové, ale také moji žáci, přátelé, v mnohých oblastech lepší, než jsem já. A je třeba to uznat. A třeba to říct. A třeba je za to pochválit. A třeba na to reagovat dobře. Díky Pánu Bohu za to, jakou má trpělivost s náma i se mnou. Pán Ježíš reagoval jinak než ten otec z toho příběhu. Při poslední večeři řekl svým učedníkům Jan 14:12. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A ve 3. listě Janově, 3. kapitola, 4. verš, velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Jan napsal Gájovi. Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Opravdová láska se pozná tak, že lidem kolem nás nezávidíme jejich úspěchy, ale že se z nich upřímně radujeme a přejeme jim to nejlepší. A v manželství to platí dvakrát. Dovedu se radovat z úspěchu svého partnera, partnerky. On nebo ona je v něčem lepší než já. Dovedu se radovat z úspěchu svých dětí, které jsou lepší a mají větší úspěchy, než byly ty moje úspěchy. Dovedu se radovat z úspěchu svých sousedů nebo přátel. Dovedu se radovat s lidmi, kterým se po lidsku řečeno daří. Jakub 3.14. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrosti a nelžete proti pravdě. Jakub 3.16. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. No to je pravda. Kde je závist a svárlivost, tam je zmatek. Tam se nic nedaří. Skutečná láska nezávidí. Čtvrté, poslední. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. My lidé se dovedeme vychloubat, být domýšliví. Vychloubání se a nadutost jsou průvodními znaky jiné lidské vlastnosti, která je pravým opakem lásky, sobectví. Vychloubat se můžeme různě, svými dovednostmi ukázat jiným, jak jsou neschopní. Budeme opravovat jejich práci a dávat najevo, že nejlépe to dovedeme jenom a jenom my. To není opravdová láska. Láska povzbuzuje, nesráží. Jeden můj nezapomenutelný učitel, který dnes už je v penzi a který nás učil, jak učit děti a žije dnes v Irsku, píše knihy, nás vždycky učil jednu větu. Já vím, že vy to dovedete nejlépe. Ale přenechte to jiným. Dnes se tomu říká, delegujte to. Delegujte službu i jiným. Nechte, ať oni vezmou odpovědnost. A vždycky opakoval, já vím, že vy to dokážete nejlépe. A usmíval se u toho. Díky Pánu Bohu, že se smíme takto pozbuzovat. Skutečnou láskou, která opravdu pozbuzuje a nesráží. Učedník Petr, Evangelium Lukášově 22:33, řekl Kristu. Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Velká slova. Velká slova. A později ten stejný učedník. V Janově evangeliu 21:17 je napsáno. Zeptal se ho po třetí: Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: Pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Ježíš měl rád Petra stejně, když byl odhodlán jít s ním do vězení na smrt, ale měl ho stejně rád, když Krista třikrát zapřel. To je skutečná láska. Pán Ježíš nás skutečně miluje. Ježíš Kristus, vzor skutečné lásky, která se nevychloubá, není domýšlivá. Apoštolu Pavlovi velmi záleželo na tom, aby zbor v Korintu žil Božím slovem a každý den prožíval skutečnou Boží lásku mezi sebou navzájem. To není chvilková záležitost. To není záležitost našich citů, naší momentální nálady, našeho postoje, jak se ráno probudíme. To je jistota, kterou dává Ježíš Kristus a kterou přijímáme vírou, ale také je to škola. Škola lásky. Jedna autorka, sestra Marie Friedrichová, napsala knihu Malá škola lásky. Vždycky, když se s Marie Friedrichovou setkám, tak si na to vzpomenu. Letos jsme se viděli v květnu v Brně. Velice zajímavé čtení, praktické. Škola lásky. My vlastně všichni jsme ve škole. A ve škole se zpravidla za normálních okolností musí učit, poctivě učit. Bez poctivého učení to nepůjde, nic se nedá přeskočit. Tak jak apoštol Pavel chtěl, aby korinští skutečně žili Božím slovem, aby každý den prožívali skutečně Boží lásku i mezi sebou navzájem, tak nás Pán Ježíš dnes pozbuzuje. Nás, kteří jsme tady, náš sbor, i vás, milí posluchači, i vás, milí diváci. Matouš 11. kapitola, 2. část, 29. verše. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. To je nabídka pro každého z nás. Když je Kristus naším pánem, pak jsme ve škole lásky. Učíme se být trpělivými, laskavými, nezávidíme druhým, nevychloubáme se a nejsme domýšliví. Každý den máme novou příležitost ověřit si, jak jsme na tom právě s tou láskou. Ano, někdy zklameme. Každý z nás, i já. Nenajde se člověk, který by řekl, nikdy jsem nesklamal, nedotýká se mě to. Dotýká se nás to. Ale smíme, dokud jsme zde na zemi, ještě tuto lásku prožívat. Pavel v listu Koloským 4.5 napsal, jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Promiňte, že se vracím do školy. Ale pamatujete si ve škole na časové rozvrhy, kdy jsme něco psali? 45 minut máte na to, často jsme slyšeli jako studenti. Potom na jiné škole jsme slyšeli, máte na to hodinu a půl čistého času, pracujte. A čas běžel. 45 minut uběhlo a skončil čas svěřený. A bylo třeba odevzdat. Hodina a půl skončila, skončil čas svěřený a bylo třeba odevzdat. Jednejme moudře ve styku s okolním světem a využijme čas nám svěřený, protože i čas nám svěřený pro naše životy, pro naši službu, pro čas uvěřit Ježíši Kristu jednou skončí. A budeme muset odevzdat výsledek svého života. Každý z nás. Kéž bychom mohli odevzdat s radostí. Díky Ježíši Kristu, který za nás položil život a třetího dne vstal z mrtvých. Díky Boží lásce, která se nás znovu a znovu dotýká. Díky času milosti, který prožíváme. Díky i tomuto dni, který prožíváme. Kéž láska Ježíše Krista i v našich životech, i v našich vztazích, na různých úrovních je vidět pro povzbuzení mnohých, s kterými žijeme. Mnohokrát jsme říkali, že život není hra. Mnohokrát jsme opakovali, že život je neopakovatelný, že je jedinečný a že jednou ten čas svěřený skončí. Využijme je. Využijme ten čas nejlépe. Pro Ježíše Krista a také pro ty, kteří žijí vedle nás. Protože se jedná o věčnost. O věčnost v Božím království. Kéž Pán Bůh požehná nám všem, i vám, milí hosté, milí přátelé, milí posluchači, i vám, milí diváci. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

Už víš, proč seš tady, už víš, proč tady stojíš, už víš, jaký máš smysl, nebo ses tu jen tak vyskytl, už máš svou jistou metu, vidíš už z dálky svého štěstí siluetu, nebo chceš jen tak tiše světem proplout, bez problémů v klidu si žít. Možná si říkáš, už není jiná cesta. Jedna věc je však jistá, že taky ty potřebuješ Krista. On může změnit i tvůj život.

Už víš, proč tady chodil, už to víš, proč o lásce učil, už víš, co pro tebe Ježíš udělal.

Teď máš svou šanci a možná je poslední. Záleží na tobě, jenom na tvém rozhodnutí. Není moc času, jen tvá je volba.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 12. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mi na klidná místa úvod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu rokli šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníku, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších času. Se budeme modlit. Tak, drahý pane Ježíši, já ti děkuju za tvé svaté slovo, že ty k nám skrze to slovo mluvíš a i dneska nám budeš předávat ty pravdy, které chceš nám předat, s kterýma chceš naplnit naše srdce. A tak, drahý pane, prosím tě za to, abys dal moudrost i bratru kazateli, aby to slovo bylo mluveno v moci, aby jsme, pane, pochopili všechno, co nám chceš tím říct, aby jsi naplnil nás, aby jsme neodcházeli prázdní, aby to slovo padlo na úrodnou půdu a aby jsme, pane, uměli praktikovat ve svých osobních životech, pane. A tak děkuji ti, drahý pane, že ty slyšíš a vyslycháš naše modlitby a činíš tak, jak je tvá vůle. A tak my chceme naslouchat, pane, tvému hlasu a chválím a vyvyšuju tvé jméno Ježíš. Amen.

I když půjdu rokli šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tak to jsou další slova, na které se v této dnešní biblické hodině společně zaměříme. A jak jste si jistě všimli, tímto výrokem se jaksi všechno v životě ovečky mění. Dosud to bylo pouhé takové básnění a vychvalování toho dokonalého zaopatření ze strany pastýře, jako například dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mne na klidná místa úvod, naživu mne udržuje, nebudu mít nedostatek. To se krásně poslouchá. Ale nyní, jak vidíte, se i ve stádu něco začíná měnit. Mluva ovečky nabírá úplně jiný spád, než na co jsme byli dosud zvykli. Ovečka přechází do jakési druhé fáze života, kdy se u ní poprvé začíná objevovat myšlenka na těžší část života. A dokonce se v jejich slovech poprvé objevuje jedno slovo, které nemáme rádi. Všimli jste si, jaké to je? Smrt. Poprvé se u ní objevuje tohle slovo. Do té chvíle, zdá se, svítilo sluníčko, bylo krásně, v životě všechno vycházelo, dařilo se, ovečka, zdá se, překypovala zdravím, měla spoustu času na odpočinek, jakási bezstarostnost, ale nyní jakoby se v jejím životě začínalo stmívat. Místo sluníčka se na oblohu začínají stahovat mraky a všechno jakoby nabírá jiný spád. A není divu, léto, zdá se, prošlo. A na scénu vystupuje podzim a s ním ruku v ruce zima. Ano, i toho byly ovečky v Davidově stádu svědky. Radovali se jistě z jara, z léta, ale věděli, že těmto ročním obdobím brzy odzvoní a možná to už zažili opakovaně. Je to čas, kdy pastýř usoudí, že je nejvyšší čas, aby se ovce přesunuli z pastvin domů. Protože zima je na obzoru a pastýř musí rychle reagovat, aby své stáda před blížící se zimou uchránil. Putování do takzvaného zimního domova vždycky bývalo a bývá i dnes v mnoha případech dost obtížné. Nemluvím teď o malých stádech, které pastýř pase takzvaně kolem svého domova, ale máme teď před sebou pastýře Davida, který své ovce pásl během té letní sezóny daleko od svého domova. Jestli si vzpomínáte na to, když do jejich domu v Betlémě přišel prorok Samuel, aby tam na boží rozkaz pomazal za krále Davida, tak on musel čekat, dokud pro něj nedošli a nedovedli ho domů, protože pásl dost daleko od domova. A aby se vrátil, tak musel za ním být vyslán zvláštní posel, který znal tu krajinu a který ho dovedl domů. Stejně taky v dnešní době některá stáda pasou nejenom v Izraeli, ale ve Spojených státech a na Novém Zélandě, na jiných místech a hodně daleko od svých domovů. Když se ale blíží zima, oni se musí s těmi stády přesunout domů. A právě toto je jedním docela z takových těžkých úkolů pro každou ovečku. Na jaře byla odpočatá, když šla na pastvu, byla natěšená, byla taky, řekněme, i mladší o ten rok a tak z radosti běžela. Navíc bylo už krásně, jarní sluníčko hřálo, hlavně nijak nemusela spěchat, poklidně se popásala, dny krásně ubíhaly, jenomže podzim a s ním blížící se zima už je o něčem jiném. Jak jistě víte, jsou roky, kdy se v podzimních dnech ze dne na den pokazí počasí a všechno se změní, nastane nejvyšší čas stádo přesunout do bezpečí. A pak to nastane. To putování do zimního domova pro ovečky, hlavně některé, bývá hodně zdlouhavé a hlavně namáhavé. Ovce postupují hodně pomalu, z důvodu, že musí z hor scházet po různých stráních, údolí, rokly
a najednou se musí prodírat i sněhem, který je sem tam zaskočí. Z toho, co vím, tak je to právě první sníh, který je pro pastýře signálem, že je nejvyšší čas ovce přemístit do zimního stanoviště. A pastýři někdy využívají, kolik to jenom jde, než přijde ten první sníh, aby nemuseli ovce krmit a aby využili ještě co nejvíc podzimu a trávy s tím spojené. Zkusme si teď představit, jak je ovečka zaskočená tím, co vidí, když se ráno probudí a venku je sníh. Večer možná ještě se pásá na zelené trávě a ráno tam je bílo. Přes noc nasněží a ona se chystá na návrat. Přes to všechno, přes ten sníh, nebo právě proto, ovce musí vydat sílu na zdlouhavou a nebezpečnou cestu domů. A když tak čtete tenhle žalm, tak přesně v tomhle stavu nacházíme Davida. On uvažuje o sobě jako ovečce v božím stádu. Vidí sebe sama, jak nastal čas po těch krásných dnech s pánem. Nastává čas, kdy ho pastýř připravuje na zpáteční cestu. Na cestu domů. David vidí, jak jarní a letní čas i v jeho životě pominul a blíží se podzim. A zima, která se hlásí o slovo, jde ruku v ruce s nebezpečím a nejednou starosti v životě. Proto z jeho úst poprvé slyšíme to, co, jak jsem říkal na začátku, do té doby nezaznělo. A sice, i když půjdu rokli šeré smrti, kralický překlad říká, byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti. Ano, pojednou David má před sebou už ne ty zelené, pouze zelené pastviny, má před sebou ne pouze klidná místa u vod, ale on už vidí blížící se údolí, vidí stráně, po kterých bude muset sestupovat, a zatím vším vidí i jakýsi stín a nazývá ho stínem smrti. Vnímejte, jako ovečka, přestože je pod ochranou toho dobrého pastýře, přesce jenom od tohohle není uchráněna. Někdy si říkáme, když už jsme boží děti, jsme křesťané, tak přece jenom budou věci, které nás minou. Jak vidíte, neminou. David v roli ovečky vidí před sebou údolí, vidí před sebou stíny, vidí před sebou. Přece jenom budou věci, které nás minou. Jak vidíte, neminou. David v roli ovečky vidí před sebou údolí, vidí před sebou stíny, vidí před sebou starosti, nemoci,

pracujete a obtížení ste a ja vám odpočinutí dám a učte si ode mne, neboť sem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí.

sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa se říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola, 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá. Jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.